Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Classic. Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

Radio Beat. Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz. První Beat u nás. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
3: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Elektrokola mívají funkci, o které někteří nevědí a přitom by mohla zásadně pomoci. Když ji aktivujete, tak při tlačení sama pohání kolo a ušetří vám námahu třeba v prudkém nejetelném kopci nebo do schodu. Praha pořizuje speciální systém pro měření hluku stojících vozidel.
4: Hlukoměr bude nasazen při silničním dohledu v problémových lokalitách metropole. Cena přístroje byla 260 400 korun. Souběžně město pořídí další přístroj k odhalování protiprávního jednání při silniční kontrole. Jedná se o unikátní válcový dynamometr, který bude sloužit v oblasti ilegálně provozovaných elektrokol a elektrokoloběžek. Honza Navrátil, Praha.
3: Česká policie a armáda dostávají nové verze odolných notebooků a tabletů ToughBook od Panasonicu. Kromě Windows 11 Pro je možné zvolit také Red Hat Enterprise Linux 10, o který roste zájem hlavně v Evropě a Asii. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

tím si má milá nelam hlavu. Hej, jsou to jen sněhy na skalách, tak se mnou pojď a neměj strach. To nejsou obři v běsném klání, s tím si má milá nekaž spaní. Hej, jsou to jen stíny na stěnách, tak se mnou pojď.

0: Radio Beat.
1: Miláčku, pojď sem.
2: Ale když já nevím.
1: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
0: Přesně, mikina Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák seznámí se současným stavem známé východočeské památky.
2: Zámek Hrádek u Nechanic byl dokončen v druhé polovině 19. století. Navržen byl ve stylu romantické windsorské gotiky jako reprezentační sídlo hraběcího rodu Harachů. Současná rekonstrukce zchátralého hospodářského dvora je už nyní ve své třetině. Zámek bývá častou kulisou pro natáčení pohádek i filmů.
1: Na místě bývalých dragonských kasáren v Postoloprtech na Lounsku, kde se po skončení druhé světové války odehrálo masové vraždění německého obyvatelstva, v současnosti probíhá výstavba obytné čtvrti. Dělníci tam našli kosterní pozůstatky. Jestli jde o oběť poválečného masakru, v současné době zkoumají odborníci. Rozloha antarktického morského ledu dosáhla svého letošního maxima a začala směrem k létu na jižní polokouli znovu klesat. Maximální rozloha ale byla velmi malá, dokonce třetí nejmenší v historii měření. 14. září měla zhruba 17 590 000 km čtverečních. Víc už se do guláše nevejde. Teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic.

0: Víkendový výlet do světa rock'n'rollu na rádiu Beat.
1: Přátelé, říká se, raní ptáče dál doskáče. No ptáče možná, ale pro starýho kohouta nic moc. No přesto vás zdraví v 8 hodin a 10 minut a mikrofonu rádia Beat Dan Kohout. A před námi je, jak jste si povšimli, nebo možná povšimli, před námi je rock'n'rollový víkend, což je velice, jak to říct, příznivá nebo velepříznivá zpráva, protože to budou rock'n'rolly jak ty klasický od interpretů, zakladatelů, abych tak řekl, tak i od mladých kluků, tedy interpretů, muzikantů současné doby. No a když už jsme u toho rock'n'rollu, tak jsem přemýšlel, jak bych sám sebe, ale i vás rozhejbal po ránu. No tak jsem jednoho mladšího rock'n'rollistu vybral. No a ten se jmenuje Jimmy Rollins. V roce 2026, tedy v letošním roce, se objevil na platformách Spotify či YouTube a vydal takový hity jako třeba Shake It Down Tonight, nebo Hold Me Tonight, nebo Rattle That Floor a taky velký hit Feel That Drive. Je to pecka s moderním zvukem, ale v tradičním pojetí rock'n'rollu. No prostě jízda.

0: Začalo to v 50. letech a funguje to dodnes. Rock and roll od A do Z na Radio B.
1: A teď v skutku rock and rollová klasika, přátelé. Lloyd Price se narodil ve stejný den jako já, 9. března, to je hezké, to mě potěšilo. To byl fakt vynikající, významný americký R&B a rock and rollový zpěvák, písničkář, ale pozor, taky podnikatel, který se díky svému obrovskému hitu z roku 1959, nebo který si díky obrovskému hitu z roku 59 vysloužil celosvětově známou přezdívku Mr. Personality. V roce 1998 byl právem uveden do rock'n'rollový síně slávy. Lloyd, jak jsem řekl, byl nejen muzikant, ale i podnikatel. V New Yorku vlastnil vyhlášený noční klub Turntable a taky se podílel jako promontér na organizaci legendárního boxerského zápasu Rumble in the Jungle mezi Muhammadem Alim a Georgem Foremanem v roce 1974. Já vám od něj pustím skladbu z roku 1958, která se jmenuje Stagger Lee. A je to klasický rock and roll s takovým tím folkovým bluesovým úvodem, něžným, jo, a pak se to rozjede v takovou tu klasiku. No, je to úžasná pecka. Okamžitě se vám vybaví, no tak vybaví, vy, co jsme se narodili až někdy v těch 60. letech, ale těm starším se vybaví ten konec 50. let, ta atmosféra toho rock'n'rollu, která možná tady skrytě byla i v našich krajích. Tak schválně, tady je Lloyd Price, Stagger Lee.

Radio Beat. Muzika. Oblečení pro výťáky. Vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz. Radio Beat.

0: Tento víkend spolu protančí na to venteje. Rock and roll od rána do večera. Na rádiu Beat.
1: Jsem se nějak zaposlouchal, ne, že bych usl to, ne, já už jsem po kafičku, že to dobrý, ale jsem se zaposlouchal takový kapely, kterou vám teď pustím, kterou jsem teda neznal, kterou neznám, je tedy už z nového milénia, vznikly v roce 2022 a jmenujou se Feral House Cats a je to taková garážová rock'n'rollová kapela, která ještě sbírá do své muziky prvky punku a je to strašná sranda a je to výborná zábava. Pocházejí z Ohia a jak jsem řekl, vznikly v roce 2022. No, svůj styl sami popisují jako Dirty as Rock'n'Roll, kombinovaný s divokým surfrockem a punkem, to jsou jejich slova. Takže by se to dalo shrnout, že kombinují takovou syrovou energii pozdního punk rocku, no a s trošku takovou temnější tématikou, tedy hudební, nebo vlastně i textovou garážovýho rocku. No tak nakonec se uslyšíte. Sami, pokud je neznáte, budete potěšení a pokud je znáte, tak taky. To je jasný. Feral House Cats, Sniper.

0: Ten, kdo říká, že svým rock'n'roll nic nedělá, ten kecá.
1: Rock'n'roll na Rádiu B. No a kdo nám zahraje teď? No jeden z taťků rock'n'rollu. Když řeknu jeho jméno, nemusím říkat víc, protože to jeho jméno mluví za vše. Chuck Berry.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
3: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Při nákupu použité elektroniky z bazaru je důležitější než vzhled, stav baterie, historie oprav a možnost zařízení předkoupí vyzkoušet. U telefonu a notebooku se vyplatí ověřit kondici baterie a případné zámky účtu, u konzolí funkčnost ovladače a konektorů, u televizí obraz a u spotřebičů historii oprav. OpenAI zavádí vodoznak do textu, takže podvádění asi bude těžší. Více Roman Všetečka.
4: Vyhoví tak požadavkům Evropské unie na jasné označování generovaného obsahu. Už na začátku srpna začala v Evropské unii platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Mimo jiné zavedla povinnost informovat uživatele, že člověk komunikuje s chatbotem či jiným systémem umělé inteligence, případně že obsah jako obrázek, video či hudba jsou vygenerovány AI. V opačném případě hrozí vysoké pokuty. Označení má být provedeno způsobem, který umožní generovaný text identifikovat strojově čitelným způsobem. Nově na tento požadavek reaguje společnost OpenAI, která je známa především díky svému chatbotovi ChatGPT. Následuje tak svého největšího konkurenta Anthropic, který již dříve oznámil srovnatelné vodoznaky pro Claude pomocí systému srovnatelného s textovou metodou SynthID nebo Google DeepMind. Nyní přišla na řadu i OpenAI. Ta svůj vodoznak označuje jako text grain. Více se dočtete na technet.cz.
3: Přenosný kávovar Xiaomi míří podle všeho do Evropy. Na baterii připraví espresso z kapslí nebo mleté kávy za 45 sekund. Evropskou cenu ale zatím výrobce nezveřejnil. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: i po 70 letech. Rock and roll na rádiu Beat.
1: Ano, rock and rollový víkend na rádiu Beat. Fakt dobrý nápad, ne můj teda, ano. Kolegové, co vytváří různý ty kousky na ty víkendy, nápady, tak to se mi fakt zalíbilo toto a dost si v tom libuju, musím říct. Dan Kouru vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat 9 minut po 9. hodině. No a teď vám představím chlapíka, který dělá skvělou muziku. Patří k té současné generaci. V roce 2015 vyšel jeho slavný single, který vám ale teď nepustím, pustím jinou skladbu, která je neméně skvělá. O to nejde, hlavně o koho jde. Je to J.D. McPherson. Jeho muzika kombinuje takový ten typický retro zvuk, který je inspirovaný klasickým rock'n'rollem, rockabilly nebo rhythm and blues 50. let. No a kombinuje ho s takovou moderní dravou produkcí, tedy tím zvukem, který už je čistý, krásně dynamický, ale furt je tam slyšet to retro těch 50. což je výborný nápad. Navíc J.D. McPherson je výborný zpěvák a skutku to dělá velice vtipně. A je vlastně takovým tím pokračovatelem tradičního rock'n'rollu. Já vám pustím skladbu, která se jmenuje North

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Víkendový výlet do světa rock'n'rollu na Rádiu Beat.
1: No a víkendový výlet do světa rock'n'rollu, to byla vlastně i předchozí píseň, když to nebyl samozřejmě klasický rock'n'roll, ale svým obsahem jsme se vrátili do 60. let. Trošku jsme si po ránu zahulili s BSP samozřejmě. Holka čapní draka. Ale teď pojďme opravdu k rock'n'rollový klasice. Cliff Richard, ten se narodil v roce 1940 v Indii, ale britský zpěvák, skladatel a herec, který patří k nejúspěšnějším interpretům v historii populární hudby vůbec. V britském žebříčku prodejnosti singlů zaujímá třetí místo hned za kapelou The Beatles a Elvisem Presleym. No tak, to je tedy opravdu silná trojka. V roce 1995 byl jako vůbec první rocková hvězda pasován na rytíře s právem užívat titul Sir. No a já se chci podívat do 50. let, protože to byly Cliffovy začátky. No a na scénu vstoupil v roce 1958 s doprovodnou kapelou The Shadows, známe samozřejmě, původně se jmenovala The Drifters. No a jeho debutový hit Move It je často označován za první skutečnou britskou rock'n'rollovou nahrávku. No, tak jdem na ní, ne? Move It!

0: Radio Beat.
1: Vaše žena!
2: Co?
1: Upadla a rozbila si bradu.
2: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A co takový Václav Vlasák, baskytarista skupiny Limetal?
4: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Tuto středu od 19 hodin na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat.

0: Rock and roll od A do Z na Rádiu B.
1: No a teď jedna obrovská rock and rollová legenda. Schválně, jestli poznáte, o kom mluvím. Legendární zpěvák, pianista, skladatel, který je považován nebo označován, chcete-li, za architekta rock and rollu. Divoký styl zpěvu, hraní na piano, dokonce na, jako opravdu měl ten takový ječivý vokál. Svým způsobem to byl v 60. letech takovej hippík, jak vystřižený z muzikálu Hair, jo. Já mě tak někdy v těch 60. letech připadal z těch snímků, co jsem viděl, tedy i obrazových, ano. Jeho muziku ovlivnil výrazně soul a funk. Navíc ještě tam byl taková kontroverze, nebo ne kontroverze, i když on byl kontroverzní, to jo, ale takovej, ježiš, to slovo teď nemůžu najít, takový protiklad, protože on vyrůstal ve velmi věřící rodině, takže se účastnil v mládí, v dětství zpívání v kostele, že jo, zpívání těch černošských gospelů, jenomže čím dál víc byl ovlivněn tou světskou muzikou, až přešel k tomu rock'n'rollu. Ještě jedna zajímavost o něm, zásadním způsobem formoval celou generaci opravdu špičkových světových muzikantů. Na počátku své kariéry s ním v kapele, jako mladí cucáci ještě, ale obrovský talenti, vystupovali například James Brown nebo Jimi Hendrix. To je velice zajímavý, co jsem ani nevěděl. Mezi svý největší vzory ho řadili taky Beatles, Stoney, Presley nebo Elton John. Tak víte, o kom jsem mluvil? Já myslím, že víte. Zkrátka, teď to divoce rock'n'rollově rozjedeme s obrovskou hvězdou světového rock'n'rollu. Little Richard, Tutti Frutti.

0: Tento víkend spolu protančí. Na to vemte je. Rock'n'roll od rána do večera. Na rádiu B.
1: A teď velice zajímavá partička. Royal Crown Review, to je americká kapela založena v roce 1989 v LA, tedy v Kalifornii. No a tato kapela je obecně považovaná za zakladatele neo-swingového hnutí, takzvaného swing revivalu 90. let. No, proslula takovým svým energickým, drsným stylem, který označuje sama jako hard-boiled swing nebo gangster bop. Jedná se o fúzi klasického big bandového swingu, jump blues, jazzu, rockabilly a punku taky. No, ono je to slyšet na té jejich muzice. Já vám ji přiblížím některým, tedy mezi zakládající členy patřili zpěvák Eddie Nichols a saxofonista Mando Dorame a kytarista Mark Stern. Řekl jsem některým, no všem samozřejmě přiblížím, ale některým, který znají film Maska. Právě že širší veřejnost kapelu zaznamenala především díky jejímu účinkování v tomhletom filmu z roku 1994. Hlavní roli Jim Carrey, pamatujete, určitě jste Masku viděli. Tady zazněl jejich největší hit Hey Pachuco. No a následně kapela získala stálý angažmá ve slavném Los Angeleském klubu The Derby, který se stal centrem tehdejší swingové subkultury. Takže, co můžete očekávat? Ano, jsou tam opravdu, to nejsou náznaky, to je swing ve v celý svý kráce a samozřejmě i prvky toho rock'n'rollu a zase je to takový retro do 50. možná let, možná ještě do 40. No, já tuhle kapelu, až tady zase bude Ondřej Havelka v rokový zpovědnici, si ho určitě pozvu zase, protože s ním je výborný pokec, tak samozřejmě Ondřej tomu swingu rozumí a já myslím, že já mu pustím tady tu kapelu, ale já si myslím, že on ji zná určitě. Royal Crown Review. Tak a my si pustíme skladbu, která se jmenuje Zip Gun Bop.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Plzeňské centrum zaměřené na popularizaci vědy a techniky Techmania Science Center otevře v dohledné době expozici věnovanou energetice. Budou v ní velké modely uhelných, jaderných i fúzních zdrojů elektřiny. Podrobnosti nám řekne ředitel Techmanie Jiří Královec.
2: Návštěvníci si budou moct jako vyzkoušet vyrobit s nějakým tím zdrojem přes nějaký páky a tlačítka, vyrobit elektřinu, pak ji vlastně odeslat přes takový dráty, klasicky odeslat ten panel a tam by se mělo objevit nějaký jako vtípek, že vyrobili jsme takový množství energie, za to si můžeš spustit tohle a tohle. Takže by tam vlastně mělo být možnost vyzkoušet si, jak se vyrábí energie v tepelné elektrárně, jak se vyrábí v jaderné elektrárně, jak se třeba možná jednou bude vyrábět v tokamaku, to znamená jako fúzní způsob, a jak vlastně se ukládá energie pomocí nějakých gravitačních baterií, což jsou nějaký nový technologie, které se teď zkouší.
1: Režisér Jakub Červenka chystá celovečerní film o legendě českého fotbalu Josefu Pepim Bicanovi. Zaměří se nejen na sportovní vavříny a euforii, ale také na silné životní příběhy z doby, kdy i rivalové stály při sobě. Film vzniká ve spolupráci s fotbalovým klubem SK Slavia Praha. Na jeho stadionu by chtěli tvůrci snímek i uvést. Film se zaměří na dobu, kdy Pepi přichází z rodné Vídně do Prahy a obléká typický dres Slavie. Tam se v tu chvíli začíná psát výrazná kapitola jeho života, která z něj postupně udělá jednu z největších fotbalových legend. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Ten, kdo říká, že s ním rock'n'roll nic nedělá, ten kecá.
1: Rock'n'roll na Rádiu B. Já si taky myslím, že rock'n'roll roztančí každýho i toho největšího morouse. No v každém případě přesný čas, ten je teď na místě 10 hodin a 7 minut. Od mikrofonu zdraví Dan Kohout a pojďme k další legendě. Bill Haley, to byl slavný americký zpěvák, kytarista, průkopník rock'n'rollu, který se svou kapelou Bill Haley and His Comets spopularizoval, a to masově spopularizoval tenhle ten hudební žánr na počátku 50. let už, ano. On sám byl, se narodil 6. července 1925 v Michiganu a zemřel v roce 1981 v Texasu. Největší hit asi, který kdy nahrál, tak ho nahrál v roce 1954, jmenuje se Rock Around the Clock. No a můžeme ještě jmenovat další velký hity. Mezi ně patří třeba See You Later, Alligator, tak to zlidovilo, že jo, už jako pozdrav, nebo loučení, nebo Crazy Man, Crazy. A taky, přátelé, velký slavný hit, který se jmenuje Shake, Rattle and Roll.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Grandu si nachází nové fanoušky i po 70 letech. Rock'n'roll na rádiu Beat.
1: No tak samozřejmě rock'n'roll nikdy nezemře a vždycky bude mít fanoušky ve všech generacích. Co si budem povídat? Creedence Clearwater Revival, neboli Creedence, slavná americká kapela přelomu 60. 70. let, patřila opravdu k nejúspěšnějším kapelám světa. Jejich muzika to byla kombinace blues rocku, country, samozřejmě i rock'n'rollu. Tak si pustíme Creedence a pustíme si úžasnou pecku, která se jmenuje Traveling Band.

Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz Radio Beat.

0: Víkendový výlet do světa rock'n'rollu na Rádiu Beat.
1: No a teď mám pro vás fakt lahůdku. Znáte kapelu The Brian Setzer Orchestra, často zkracovaná jako BSO? No to je americký swingový, big bandový a jump bluesový orchestr, který v roce 1990 založil kytarista, zpěvák a frontman legendární kapely Stray Cats. Brian Setzer, to je opravdu výborný kytarista. Tato formace, tato kapela, nebo orchestr, chcete-li, sehrál klíčovou roli v celosvětovém oživení zájmu o swingovou muziku. Už jsme o tom mluvili v souvislosti s jinou partičkou. Mluvili jsme o swing revivalu, že jo? A patří to do konce 90. let, tady to údobí, ano, kdy to vzniklo. A v skutku tyhle ty kapely, včetně tedy The Brian Setzer Orchestra, hrajou swingovou muziku, ale v jiném kabátě, trošku v novém kabátě, s výborným zvukem a hlavně v případě zrovna téhle party je to kombinace různých žánrů, tedy swingu, jazzu, rockabilly a klasického rock'n'rollu. A proto je to tak přitažlivý i pro mladou generaci. Fakt výborný. Výsledkem je tedy u téhletý kapely energický, takový ten moderní big bandovej zvuk, kde dominuje elektrická kytara Briana Setzera. Fakt super. A ta písnička, opravdu, pokud už jste se trošku probudili v tom sobotním oslizlém dopolední, jo, jak tam slizí venku, jsem si všim, že jo, tak jsem tady zavřený ve studiu, ale asi to nebude lepší než ráno, tak je to počasí takový šedý a chmurný, ale tohle vás, přátelé, rozjasní, ba i roztančí. Takže dámy, vy, co jste zažili ty šedesátky, nebo vaše maminky třeba, jo, tak si určitě vzpomenete na ty časy, kdy se v tančírnách tančilo. Vzpomenete si třeba na film z padesátek, že jo, nebo no, tak to nějak je, ty data už moc nepamatuju, ale West Side Story, myslím úplně tu první verzi, jo, se mi líbila nejvíc, kde tančili ty portorikánský holky, jo, točili se jak čamrdičky, rozevlály sukničky a z těch jim pak vykukovaly prličky, takhle to řeknu, doufám, že to není příliš vulgární. Tak takhle mně přijde píseň Americano, The Brian Setzer Orchestra.

0: dodnes. Rock'n'roll od A do Z na Rádiu B.
1: No a já tady mám další legendu rock'n'rollu. Bobby Darin, mnozí z vás určitě tohle jméno zná, byl mimořádně všestranný zpěvák, skladatel a herec taktéž. Proslavil se na přelomu 50. a 60. let. No a ta všestrannost se prokazovala v tom, že dokázal plynule přecházet mezi žánry jako rock and roll, swing, pop, jazz, folk a country. Mezi jeho největší hudební úspěchy patří historicky vůbec první zisk ceny Grammy pro nejlepšího nového umělce, tedy Best New Artist v roce 1959. A ocenění taky za nahrávku roku pro legendární píseň Mac the Knife. Úspěch slavil taky v Hollywoodu, kde získal Zlatý glóbus za film Come September a nominaci na Oscara za roli ve snímku Captain Newman. Toliko tedy k Bobbymu Darinovi, ale já se musím spíš vypíchnout skladbu Největší hit. Mezi jeho nesmrtelné skladby patří skladba Splish Splash. Já myslím, že já když jsem si to pustil, tak se mi hned vybavila, ačkoliv jsem předtím vůbec nevěděl, od koho to je, ale to je tak legendární, notoricky známý rockec, takový ten tradiční, starý v těch svých počátcích, že to snad zná každý. Fakt, že jo. Takže je to Bobby Darin pro ty, kteří jsou na tom stejně jako já, a skladba Splish Splash. Splish Splash, I was

0: Audio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Víkendový guláš Radia Beat.
3: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Elektrokola mívají funkci, o které někteří nevědí a přitom by mohla zásadně pomoci. Když ji aktivujete, tak při tlačení sama pohání kolo a ušetří vám námahu třeba v prudkém nejetelném kopci nebo do schodu. Praha pořizuje speciální systém pro měření hluku stojících vozidel.
4: Hlukoměr bude nasazen při silničním dohledu v problémových lokalitách metropole. Cena přístroje byla 260 400 korun. Souběžně město pořídí další přístroj k odhalování protiprávního jednání při silniční kontrole. Jedná se o unikátní válcový dynamometr, který bude sloužit v oblasti ilegálně provozovaných elektrokol a elektrokoloběžek. Honza Navrátil, Praha.
3: Česká policie a armáda dostávají nové verze odolných notebooků a tabletů ToughBook od Panasonicu. Kromě Windows 11 Pro je možné zvolit také Red Hat Enterprise Linux 10, o který roste zájem hlavně v Evropě a Asii. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

0: Tento víkend spolu protančíme. Na to vemte je. Rock and roll od rána do večera. Na rádiu Beat.
1: No a jsme v další rock'n'rollový hodince. Je 11 hodin a 4 minuty od mikrofonu. Zdraví Dan Kohout. Fats Domino, to byl legendární americký R&B a rock'n'rollový pianista a zpěvák. No a ten samozřejmě taky patřil k těm nejvýznamnějším průkopníkům rock'n'rollový muziky. Během své dlouhé kariéry prodal přes 65 milionů desek. A v 50. letech patřil k nejúspěšnějším umělcům na světě vůbec. Ano. Narodil se 26. února 1928 v New Orleans do francouzské kreolské rodiny a zemřel v roce 2017 ve věku požehnaných 89 let v Louisianě. Ten hudební styl jsme si už, ten jeho hudební styl, tedy Fats Domina, jsme si už zmapovali, no ale můžu zopakovat. Byla to kombinace směs tradičního New Orleanského R&B, jazzu a taky specifického energického klavírního stylu boogie woogie. To samozřejmě taky už známe velmi dobře. Jeho první rock'n'rollový single vyšel v roce 1949, už v roce 1949 rock'n'rollový single, jo. Vidíte, jak ten rock'n'roll je vlastně docela, nejdeš, no, 49, 50, ale dobře, no. Ta skladba se jmenovala The Fat Man. Přes milion se ho prodalo v té době. A ještě jedna zajímavost, přátelé. Fats Domino je pro nás, pro Čechy, po případě Čechoslováky, velmi důležitý. Proč? Podle jeho slavné písně The Big Beat z roku 1957 vzniklo teď už v bývalém Československu označení pro domácí rockovou hudbu, tedy Big Beat, ano, dle písně Fats Domina The Big Beat. Věděli jste to? Já ne. Někteří z vás určitě ano, ale já ne. To je zajímavý. Taky jsem vždycky říkal, proč se vlastně říká rockový muzice u nás Big Beat, že jo? Velký rámus, no. Jsme to vždycky překládali, že jo? No podle písně Fats Domina, což jsem do těchto chvil netušil. Zajímavá informace. No, tak co si dáme? Já jsem připraven vám pustit skladbu Fats Domina I am ready. Tedy jsem ready, jsem připraven.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: někdo říká, že s ním rock'n'roll nic nedělá, ten kecá. Rock'n'roll na Rádiu B.
1: No a teď to bude pecka zase pro pamětníky Johnny.

V době jejich největší slávy na přelomu 50. a 60. let tvořili klasickou sestavu také po Tess Luke na varhany, Dave Yorko, kytara, Lionel Mathis, baskytara a Bill Savage na bicí. Jejich největší hity, no tak třeba Riviera Rock nebo Beatnik Fly, či slavná skladba, kterou velmi dobře tu melodii znáte. Ta se objevuje v různých filmech, starých i nových, mám takový pocit, všude možně na ní narazíte. Já teď fakt nevím konkrétní ty nějaký akce a události, to ne, ale je to taková všudy přítomná skladba, která se dostala tomuto světu vlastně pod kůži. Red River Rock, tak pojďme na ní.

0: Miláčku, pojď sem.
1: Ale když já nevím.
0: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
2: Přesně, mikina Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz. Rádio.

0: Jen málo hudebních žánrů si nachází nové fanoušky i po 70 letech. Rock'n'roll na rádiu Beat.
1: Tak určitě se mnou budete souhlasit, že rock'n'rollových králů bylo hodně, no hodně. Tak bylo jich víc, takhle to řeknu. Chuck Berry, že jo, Little Richard. Ale jak známe z historie, na trůnech se králové střídají, jak jde čas, ano. Takže takovýhle tyhle ty první rock'n'rollový hrdiny a krále pak vystřídal jeden opravdu velký král. Jako my velkýho krále, naše české království, mělo Karla IV., ano, tak rock'n'roll měl takovýho krále obdobného, takový velikosti a významu, a to byl dozajista Elvis Presley. Jo, dámy, teď budete určitě šílet, vy, co jste ho milovali. Někteří lidé věří, že Elvis nikdy nezemřel. To je ta stará legenda, veďte. No, to byl velice zajímavý, originální člověk. Tenhle ten Elvis. Co si budem povídat? A dalo by se o něm mluvit neustále a dlouho a dlouho. Ale já myslím, že je to úplně zbytečný tady něco říkat o Elvisi. Protože Elvis Presley, to je prostě stejná legenda jako třeba Chuck Berry, že jo? A není třeba něco říkat. Tady je třeba fakt se opustit. Pojďme k němu. Král rock'n'rollu Elvis Presley, Return to Sender.

0: Víkendový výlet do světa rock'n'rollu na Rádiu Beat.
1: No a teď je připravená dosti ulítlá kapela, přátelé. Jmenuje se The Buttertones. Je to americká partička z LA. Vznikla v roce 2012 a ten jejich hudební styl je prostě ulítlej, no, dejme tomu, charakteristické kombinací indie roku, garage roku, surf roku a post-punku. Ten punk z toho opravdu trčí, dá se říct. Samozřejmě rock'n'roll to celý sečívá jak niť. Ano? Ta kapela vznikla v roce 2012, co jsem řekl, a původně ji založil Richard Ereza, Modesto Cobian a bývalý baskytarista Cherry Glazer Sean Redman jako takovej ložnicový projekt, jak sami říkají. Prostě takový domácí hraní, no ale postupem času se kapela skutečně vzepěla a dveře od ložnice otevřela do světa a už to bylo. Tak vznikla kapela. Ono by se o ní dalo mluvit samozřejmě déle, ale na to nemáme čas. Tak vznikla kapela The Buttertones. Já vám pustím skladbu, která se jmenuje Sadie's a Sadist, tedy Sadie je sadistka. Už ten název. A ta muzika výborná, ale ulítla.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák seznámí se současným stavem známé východočeské památky.
2: Zámek Hrádek u Nechanic byl dokončen v druhé polovině 19. století. Navržen byl ve stylu romantické windsorské gotiky jako reprezentační sídlo hraběcího rodu Harachů. Současná rekonstrukce zchátralého hospodářského dvora je už nyní ve své třetině. Zámek bývá častou kulisou pro natáčení pohádek i filmů.
1: Na místě bývalých dragonských kasáren v Postoloprtech na Lounsku, kde se po skončení druhé světové války odehrálo masové vraždění německého obyvatelstva, v současnosti probíhá výstavba obytné čtvrti. Dělníci tam našli kosterní pozůstatky. Jestli jde o oběť poválečného masakru, v současné době zkoumají odborníci. Rozloha antarktického mořského ledu dosáhla svého letošního maxima a začala směrem k létu na jižní polokouli znovu klesat. Maximální rozloha ale byla velmi malá, dokonce třetí nejmenší v historii měření. 14. září měla zhruba 17 590 000 km čtverečních. Víc už se do guláše nevejde. Teď si vychutnejte další rokovou pecku na rádiu Beat.

0: Dodnes. Rock and roll od A do Z. Na Rádiu B.
1: 12 hodin a 6 minut, pokud obědváte, držíte tuto tradici nedělní, tak dobrou chuť vám přeju samozřejmě a zahraju vám k tomu trošku divočejší píseň, takže se to spíš hodí k takovému pikantnějšímu obědu, jo? Tady ten Magor, kterýho vám teď pustím. Magor, legenda, genius. Jerry Lee Lewis. Narodil se v roce 1935, zemřel nedávno, v roce 2022. Známý byl pod přezdívkou The Killer, tedy vrah. Byl to legendární zpěvák, skladatel a výborný pianista. Patřil k takovým těm hodně divokým průkopníkům rock'n'rollu a rockabilly. Proslavil se svým živelným stylem hry na klavír. Topol byl takový podobný šílenec na to piano až do krve, zkrátka, jo. A Jerry Lee Lewis opravdu byl proslulej takovýma těma energickýma koncertama, vystoupeníma. To byla opravdu smršť, co si budeme povídat. A propo, výborně o tom vypráví film o Jerry Lee Lewisovi, který se jmenuje Great Balls of Fire z roku 1989. Tedy životopisný příběh Jerryho Lee Lewise. V tom filmu ho stvárnil výborně herec Dennis Quaid. Tak tolik k tomuto a teď si pustíme skvělou skladbu, kde uslyšíte tu, anebo ucítíte hlavně tu energii, která z těch lepráků na vás půjde. Jerry Lee Lewis, Breathless.

toto šlapalo, veďte, ale nešlapalo to Jerry Lee Lewisovi, ale šlapalo to kapele The Firebirds. A skladba se jmenovala 59th Ford. Sorry, omlouvám se, zase moje pařáta kohoutí cvrnkla do jiného tlačítka, ale nebojte se, o Jerryho Lee Lewise určitě nepřijdete. Za pár minut se jeho píseň Breathless objeví v éteru, ale já myslím, že ani The Firebirds rozhodně svým skvělým svěžím rock'n'rollem nikoho neurazili. Tak ještě jednou omluva a pokračujeme dál. Rádio.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tento víkend spolu protančí. Na to vemte je. Rock and roll od rána do večera. Na rádiu Beat.
1: A další skvělá partička The Bobby Fuller Four. To byla, mám ufak tady The Bobby Fuller Four. Tak, to byla americká rock'n'rollová kapela, která byla slavná nebo populární především v polovině 60. let a vedl jí zpěvák a kytarista, skladatel Bobby Fuller. Kapela se proslavila takovým energickým zvukem. V té době patřila k takovým těm nejdravějším, nejlučnějším, dá se říct, ano. Tenhle ten zvuk čerpal především z odkazu Buddyho Hollyho. Kapela The Bobby Fuller Four propojovala klasický rock and roll. A to bylo právě zajímavý, s nastupující vlnou garáž roku, rockabilly a vlastně už i punkem. Jejich vůbec největším hitem se stala skladba I Fought the Law, která v roce 1966 dobila první desítku americké hitparády Billboard. No a vy tu písničku znáte, ale asi více znáte od punkáčů, totiž skladbu kapely The Bobby Fuller Four, I Fought the Law, proslavila hlavně punková legenda, no která, no The Clash, jistě. A The Clash tu skladbu ještě víc spankáčovali, prostě ještě je to větší, je to víc punkáčský, je to ještě víc zdravější, by se dalo říct. Ale autoři skladby, no tak on tohle není zas tak úplně pravda, že autoři, protože tuhle skladbu původně napsal Sonny Curtis ze skupiny The Crickets a The Bobby Fuller Four ji převzali a nakonec ji proslavili The Clash.

být. Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz Radio Beat.

0: kdo říká, že s ním rock'n'roll nic nedělá, ten kecá. Rock'n'roll na Rádiu Beat.
1: Před chvílí jsem se omlouval, že jsem popletl dvě kapely nebo dva interprety. Mluvil jsem sáhodlouze o Jerry Lee Lewisovi a pak jsem pustil něco jiného. Teď už je Jerry Lee Lewis připraven se skladbou Breathless, takže už ji jenom pustím a je to fakt nářez, ale tudíž mě zbyla chvilička, abych vás pozval na jednu skvělou akci dneska. Ta akce se jmenuje 30 v srdcích a je to o tom, že 30 let slaví hudební kapela, Big Beatová kapela Lokomotiva Planet. Ano, mnozí znají, protože jezdí po celé republice a bude to velice bohatý program, protože kluci z Lokomotivy Planet si pozvali řadu hostů, kteří si s nima zahrajou a bude to velký candrbál, vám můžu říct, a Big Beatovej, protože Lokomotiva Planet hraje hardrockovou muziku pěkně od podlahy, no tak možná Vláďu Dvořáka, no určitě ho mnozí znáte, třeba z precedensu, že jo, vynikající kytarista, který ho tam uvidíte. A ještě musím tady skromně podotknout, kluci mě pozvali, abych byl takovým průvodcem toho večera, představil hosty a tak dále. No, jsem si říkal, chlapi, ty, já jsem ukecanej, to se budem víc kecat než rád, ale já jsem se zapřísahal, že budu mluvit co nejméně, aby se co nejvíc hrálo. Ale bude mou milou povinností spolupracovat na tomhle skvělém večeru. Ano, výroční koncert 30 v srdcích, 30 let hudební skupiny Lokomotiva Planet s mnoha hosty a zve vás Dan Kohout a třeba se tam uvidíme. Teď je ještě dobrý říct, kde to je, že jo. Taky výborná informace. Ano, je to tedy dnes 10. října, je to od 8:30 večer, tedy od 20:30 a důležitá informace, tady ta skvělá akce se koná v klubu Kino Černošice. Klub Kino Černošice. Ano, dnes od 20:30, 30 v srdcích, výroční koncert kapely Lokomotiva Planet. Tak jo, budeme se na vás těšit. Určitě doražte a radši doražte dřív, možná bude asi narváno, no, co se, ale to je dobře, tak, Big Beatu patří, když je narváno. Jo, kde se člověk potí tam na parketu, leje z něj, zahuleno, vlastně se nesmí kouřit, no to bylo dřív, jo, ale to bude ono, to bude přesně ta atmosféra v klubu Kino Černošice, dnes od 20:30, 30 srdcích, výroční koncert kapely Lokomotiva Planet. Tak, a teď už ten Jerry Lee Lewis.

Klassický rock. Radio Beat. Radio Beat.

0: po 70 letech. Rock and roll na rádiu Beat.
1: No a na závěr vám chci pustit moji oblíbenou kapelu, která mě dostala. A dostala mě už hned, přátelé, na začátku 90. kdy jsme konečně mohli sledovat třeba i hudební kanál MTV nebo hudební televize MTV, se ještě pouštěli klipy, že jo? A tam jsem poprvé viděl tuhletu trojici a čuměl jsem jak z jara. Geniální muzikanti, špičkoví teda, instrumentalisti a fantasticky zábavný rockabilly nebo rock'n'roll, chcete-li. Ta kapela se jmenuje Stray Cats. Legendární americká kapela, kterou v roce 1979 založili kytarista a zpěvák, teď pozor na to jméno, Brian Setzer. Dneska jsme se s Brianem Setzerem už potkali, protože jsme si hráli pecku, výbornou pecku z jeho swing rock'n'rollový kapely The Brian Setzer Orchestra. Vzpomínáte, jo? Ale pojďme zpátky ke Stray Cats. Takže Brian Setzer byl u toho samozřejmě kontrabasista, vynikající kontrabasista Lee Rocker a výborný bubeník Slim Jim Phantom. Tuhle tu kapelu založili na Long Islandu v New Yorku. No a tato parta, ta trojice, se stala hlavní silou rockabilly revivalu na začátku 80. let. Masivní úspěch zaznamenala nejprve Velké Británii a následně i doma v Spojených státech. Díky hitům jako Stray Cat Strut nebo She's Sexy a taky výborný písni nebo velkým obrovským hitu Rock This Town. Ten vám za chvilinku pustím. Ale chci říct jednu věc, upozornit, jo, abyste z toho měli lepší požitek. Všimněte si fantastický souhry kytary a toho kontrabasu. Tedy souhry Briana Setzera s Lee Rockerem, protože to je mistrovská hra na kytaru a kontrabas. Pozor, oni nepoužívali bas kytaru, oni používali kontrabas. A to fakt jede jako svině. To je ode mě všechno dneska. Za chvilinku už Jirka Rogl byl tak laskav, že se to se mnou prohodil, protože večer, jak jsem říkal, Černošice, klub Kino Černošice od 20.30 bude velká akce 30 let kapely Lokomotiva Planet z hosty, kdy mám tu čest se taky zúčastnit, takže se na vás těšíme všichni. No ale teď už tedy The Stray Cats, Rock This Town. No a já se na vás potom budu zase těšit zítra od 2 hodin. Tak fajn, mějte se, čau.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
3: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Při nákupu použité elektroniky z bazaru je důležitější než vzhled, stav baterie, historie oprav a možnost zařízení předkoupí vyzkoušet. U telefonu a notebooku se vyplatí ověřit kondici baterie a případné zámky účtu, u konzolí funkčnost ovladače a konektorů, u televizí obraz a u spotřebičů historii oprav. OpenAI zavádí vodoznak do textu, takže podvádění asi bude těžší. Více Roman Všetečka.
4: Vyhoví tak požadavkům Evropské unie na jasné označování generovaného obsahu. Už na začátku srpna začala v Evropské unii platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Mimo jiné zavedla povinnost informovat uživatele, že člověk komunikuje s chatbotem či jiným systémem umělé inteligence, případně že obsah jako obrázek, video či hudba jsou vygenerovány AI. V opačném případě hrozí vysoké pokuty. Označení má být provedeno způsobem, který umožní generovaný text identifikovat strojově čitelným způsobem. Nově na tento požadavek reaguje společnost OpenAI, která je známa především díky svému chatbotovi ChatGPT. Následuje tak svého největšího konkurenta Anthropic, který již dříve oznámil srovnatelné vodoznaky pro Claude pomocí systému srovnatelného s textovou metodou SynthID nebo Google DeepMind. Nyní přišla na řadu i OpenAI. Ta svůj vodoznak označuje jako text grain. Více se dočtete na technet.cz.
3: Přenosný kávovar Xiaomi míří podle všeho do Evropy. Na baterii připraví espresso z kapslí nebo mleté kávy za 45 sekund. Evropskou cenu ale zatím výrobce nezveřejnil. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: Výlet do světa rock'n'rollu na rádiu Beat.
1: Krásné odpoledne nebo popoledne, býťáci, je sobota 10. října roku 2026, svátek má Marína a 5 minut po 13. hodině už vás ze studia rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. Teď nám mimochodem dohráli Queeni We Will Rock You a tahle skladba zazní i ve filmu, tedy Queen v Budapešti, který můžete ještě třeba dnes vidět, nevím jak u vás, ale tady v Praze konkrétně, tedy je to v IMAXu, tady na Floře, já jsem byl ve čtvrtek, Vejvoďák tam byl taky, Jezabel, všichni jsme byli nadšení, říkali jsme, že jsme měli tendenci během těch písniček tleskat, jak je to skvěle, tedy znově zmixovaný ten zvuk a obraz, ostatně je tam takovej krátkej předfilm ze současnosti, kde Brian May a Roger Taylor mluví o tom, jak ten film vznikal a vůbec, jaké to bylo tehdy v Budapešti, takže doporučuji. No ale my máme víkend s rock'n'rollem, s muzikou zkrátka, na kterou si můžete dneska i trošku zatrsat. Hrajeme buď to ty úplně letité rock'n'rolly a občas třeba něco i současnějšího, no pozdějšího. No a s čím bych mohl asi tak začít než skladbou, která má ten rock'n'roll přímo v názvu. Ano, it's only rock'n'roll, but I like it. Ano, mám to rád, 74 rok a kdo jiný než Rolling Stones.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: to dnes. Rock and roll od A do Z na Radio Beat.
1: Johnny Tillotson a Poetry in Motion, ano, to je slavná písnička z roku 1960, která se stala jedním z největších hitů tohoto muzikanta. Text přirovnává pohyb dívky k poezii, ano, tomu bych rozuměl, a tenhle lehký na každý ví. Pop měl úspěch po obou stranách Atlantiku, Tillotson přitom nebyl jen zpěvákem rock'n'rollových hitů, ale také úspěšným country interpretem, a tahle píseň, tak ta nám do toho našeho rock'n'rollového víkendu tady na Beatu, myslím, krásně zapadne.

0: Radio Beat.
1: Vaše žena!
2: Co?
1: Upadla a rozbila si bradu.
2: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A co takový Václav Vlasák, baskytarista skupiny Limeta?
4: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Tuto středu od 19 hodin na Rádiu Beat. Rádio Beat.

0: Tento víkend spolu protančíme. Na to vemte je. Rock and roll od rána do večera. Na rádiu Beat.
1: Ano, rock and roll od rána do večera, co já tady mám připravené v tuto chvíli. Ano, něco zas trošku novějšího. Je to Lee Rocker. Tohle jméno možná budete znát, nebo Lee Rocker by se to asi vysvětlilo lépe. Wild Child, to je ten název téhle skladby. A mě to teď tady ujelo. Ano, je známý především jako kontrabasista a člen Stray Cats. Takhle, proto jsem si nemohl vzpomenout. Stray Cats, jedna z kapel, která v 80. letech vrátila rocka, byly do hitparád a jeho kontrabas, právě Lee Rockera, nebo Rockera, nebyl jen doprovodným nástrojem, ale při těch koncertech s ním doslova akrobaticky létal na tom pódiu, jestli si takhle vzpomínáte na ty záběry třeba, no a tady si můžeme vychutnat jeho vlastní rockabilly polohu na rádiu Beat.

0: ten, kdo říká, že s ním rock'n'roll nic nedělá, ten kecá. Rock'n'roll na Rádiu B.
1: No a už tu mám další jméno tohoto víkendu, ano, je tu Billy Vaughan se svým orchestrem a instrumentálka Ranchi z roku 1957. Tahle skladba má zajímavou historii, původní hit natočil Bill Justice, který v něm vedle kytarového riffu nechal vyniknout i svůj tenor saxofon. Vaughanova verze nabízí vlastní orchestrální pohled na tehdejší rock'n'rollový přímo instrumentál a saxofon v ní rozhodně není jen do počtu. Mimochodem Ranchi pomohla proslavit takový ten kytarový zvuk, který si později oblíbili další instrumentalisté, třeba Duane Eddy mě napadá, no a řada dalších, a myslím, že tuhle instrumentálku pamatujete třeba i z našeho tehdejšího rozhlasu.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Plzeňské centrum zaměřené na popularizaci vědy a techniky Techmania Science Center otevře v dohledné době expozici věnovanou energetice. Budou v ní velké modely uhelných, jaderných i fúzních zdrojů elektřiny. Podrobnosti nám řekne ředitel Techmanie Jiří Královec.
2: Návštěvníci si budou moct jako vyzkoušet vyrobit s nějakým tím zdrojem přes nějaký páky a tlačítka, vyrobit elektřinu, pak ji vlastně odeslat přes takový dráty, klasicky odeslat na panel a tam by se mělo objevit nějaký jako vtípek, že vyrobili jsme takový množství energie, za to si můžeš spustit tohle a tohle. Takže by tam vlastně mělo být možnost vyzkoušet si, jak se vyrábí energie v tepelné elektrárně, jak se vyrábí v jaderné elektrárně, jak se třeba možná jednou bude vyrábět v tokamaku, to znamená jako fúzní způsob, a jak vlastně se ukládá energie pomocí nějakých gravitačních baterií, což jsou nějaký nový technologie, které se teď zkouší.
1: Režisér Jakub Červenka chystá celovečerní film o legendě českého fotbalu Josefu Pepim Bicanovi. Zaměří se nejen na sportovní vavříny a euforii, ale také na silné životní příběhy z doby, kdy i rivalové stály při sobě. Film vzniká ve spolupráci s fotbalovým klubem SK Slavia Praha. Na jeho stadionu by chtěli tvůrci snímek i uvést. Film se zaměří na dobu, kdy Pepi přichází z rodné Vídně do Prahy a obléká typický dres Slavie. Tam se v tu chvíli začíná psát výrazná kapitola jeho života, která z něj postupně udělá jednu z největších fotbalových legend. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.

0: fanoušky i po 70 letech. Rock and roll na rádiu Beat.
1: 6 minut po 14. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a my se vracíme do roku 1956, kdy Gene Vincent se svou kapelou The Blue Cups nahrál jednu z nesmrtelných klasik, a v tomto případě přímo rockabilly, Bebop a Lula. Gene měl za sebou docela dramatické období. Po vážné nehodě na motorce v roce 1955 strávil dlouhou dobu v nemocnici, kde se podle jedné z verzí příběhu seznámil s Donaldem Gravesem, právě s ním měl na písničce tehdy spolupracovat. Kdo ji ale skutečně napsal, zůstává dodnes tak trochu záhadou, protože ty autorské zásluhy si připsal také Geneův manažer, přezdívaný šerif Tex Davis. Tahle písnička vznikla v Nashvilleu 4. května toho roku 1956 a původně vyšla na druhé straně, neboli na Bčku singlu Woman Love, jenže tehdejší disjockeyové nebo DJové začali přehrávat právě tu druhou stranu, to Bčko, a z toho se pak stal ten hlavní hit. V americkém žebříčku se dostala až na 7. místo a během prvního roku se prodali více než 2 miliony desek.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: výlet do světa rock'n'rollu na Rádiu Beat.
1: Oh boy, ano, to je Buddy Holly a jeho The Crickets. Tuhle píseň původně napsal Sonny West a nejprve ji nabídl právě Buddymu Hollymu. Ten jí z Crickets nahrál v létě roku 1957 ve studiu Normana Pettyho v Novém Mexiku a tahle písnička se stala hitem a dobře ukazuje, co bylo na Hollym tak důležité. Jednoduchá úderná melodie, výrazný hlas a kapela, která zní jako skutečná rock'n'rollová parta.

Radio Beat. Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz Radio Beat.

0: Dodnes. Rock and roll od A do Z na Rádiu Beat.
1: A mě baví, jak píšete, odkud, kterou tu skladbu znáte. Tam jedna byla dokonce identifikována jako někdejší, tedy znělka Mikrofora. No, to je pravda, taky jsem si to tu dohledával ještě. No a nejinak to bude i z následující písní Mona Lisa, no to je Karl Mann. Ale původně tuhle, vlastně takovou jako romantickou píseň proslavil Nat King Cole v roce 1950, no a o 9 let později, 16-letý teprve, představte si to, Karl Mann předělal pro Sun Records, do roka byly podoby a fungovalo to. Ta jeho verze se v roce 1959 dostala do americké hitparády a skvělá ukázka, to je zkrátka toho, jak rock'n'roll dokázal vzít i takový uhlazený popový standard a převléknout ho do takových trochu tehdy čerstvějších jiných šatů. Dáme si ji.

0: Tento víkend spolu protančíme. Na to vemte je. Rock and roll od rána do večera. Na rádiu Beat.
1: No a máme tu zase něco tak trochu pro oživení. Není to úplně klasický rock and roll a mně se zrovna tahle píseň, je to tedy duet mimochodem, moc líbí a já bych ji jako klidně zařadil i normálně do takového toho denního playlistu rádia Beat. A říkám, to je jenom takový můj osobní třeba názor, tak můžete napsat, jestli se vám taky tahle píseň líbila tak jako mně. Má ji na svědomí švýcarská kapela The Hillbilly Moon Explosion a ta patří k moderní evropské rockabilly scéně, ano, ale ten její zvuk kombinuje i swing, country a nějaký takový ten retropop. No a následující skladba My Love Forevermore je temnější příběh lásky, který připomíná spíš takovou filmovou baladu než bezstarostný rock and roll a zajímavý kontrast představuje tedy především ten duet zpěvačky Emanuely Hatter a Marka

Robít.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Rádio Beat. Klasik rock.

Town Temple Pilots nám tak nějak uzavřeli hodinu a já tu mám jednu takovou úplně speciální pozvánku na dnešek, a to přímo do klubky na Černošice. No, to je krásný klubík, vlastně nedaleko od Prahy, vláčkem jste tam jen co by dub a pak zase klidně zpátky, anebo pokud tam někde bydlíte. A kromě toho ten klub, já když jsem teda byl vevnitř párkrát, tak on je, jestli to tak ještě vypadá dneska, že je to taková jako ulice na ruby, že jsou tam takhle jako krámky po stranách, lampy a tak dále, ale v každém případě dnes tam slaví 30 let skupina Lokomotiva Planeta, no Vláďa Dvořák, kytarista, jehož takovým velkým vzorem byl vždy Zak Wild, pokud si pamatuju, spolu s ním tam hraje Libor Hošek na bicí a perkuse a Pavel Haniger na baskytaru, a na plakátku se píše ještě, že to celé tahle oslava dnešní od 20.30 proběhne za účasti hostujících hudebních srdcařů, ale co je taková jako zajímavost, aby jsme si přihráli býťáckou polívčičku, tak na tuhle celou akci, tuhle oslavu 30 let skupiny Lokomotiva Planet bude moderovat, hádejte kdo, ano, správně, náš Dan Kohout, proto jsme si prohodili směny, aby tam mohl vyrazit a připravit si mikrofon, hlasivky, občerstvit se a tak dále, takže kdo byste dnes si tam chtěl zajet, tak vám samozřejmě přeju šťastnou cestu a zítra nám můžete napsat, jak to proběhlo, jaké to bylo a jak to Danovi šlo, to moderování, a my si za malou chvilku dáme další rock'n'roll, další tematickou víkendovou muziku.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
3: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Elektrokola mívají funkci, o které někteří nevědí a přitom by mohla zásadně pomoci. Když ji aktivujete, tak při tlačení sama pohání kolo a ušetří vám námahu třeba v prudkém nejetelném kopci nebo do schodu. Praha pořizuje speciální systém pro měření hluku stojících vozidel.
4: Hlukoměr bude nasazen při silničním dohledu v problémových lokalitách metropole. Cena přístroje byla 260 400 korun. Souběžně město pořídí další přístroj k odhalování protiprávního jednání při silniční kontrole. Jedná se o unikátní válcový dynamometr, který bude sloužit v oblasti ilegálně provozovaných elektrokol a elektrokoloběžek. Honza Navrátil, Praha.
3: Česká policie a armáda dostávají nové verze odolných notebooků a tabletů ToughBook od Panasonicu. Kromě Windows 11 Pro je možné zvolit také Red Hat Enterprise Linux 10, o který roste zájem hlavně v Evropě a Asii. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

0: Ten, kdo říká, že s ním rock'n'roll nic nedělá, ten kecá. Rock'n'roll na Rádiu B.
1: 6 minut po 15. hodině je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl a my pokračujeme spolu s úžasnou Connie Francis a jejím dávným hitem Lipstick on Your Color. Connie nahrála tuhle svěžnou píseň v dubnu roku 1959 a původně měla být jen zase druhou stranou singlu Frankie. Ovšem, co se nestalo, vydavatelství i samotná zpěvačka byly s výsledkem tak spokojeni až přímo nadšeni, že se zkrátka rozhodli zpropagovat hned obě strany desky a tahle se nakonec dostala na 5. místo té americké hitparády a příběh Rtěnky na límečku se stal jednou z nejchytlavějších hudebních detektivek 50. let.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Jen málo hudebních žánrů si nachází nové fanoušky i po 70 letech. Rock'n'roll na rádiu Beat.
1: No a máme tu zase něco takového trošku současnějšího, a to přímo kapelu jménem The Hellroys, což je tedy svérázná taková americká, dalo by se říct i country komediální kapela, jsou z Ohia, a tahle kapela sama sebe označuje za výhradní dodavatele dump country noise, hloupého country hluku, a za nejoblíbenější country kapelu amerického středozápadu.

Radio Beat. Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz. Radio Beat.

0: Víkendový výlet do světa rock'n'rollu na rádiu Beat.
1: No a než si pustíme další nějaký pěkný rock'n'roll, mám tu takovou zajímavou možná informaci, čtu si tady SMSky, které posíláte zcela správně na číslo 720 001 222 a ty z ní zdravíme pana výčepního Radka, nebo tady ahoj Radku, zahraj nám Traktoří, Sedmou stranu kostky do Berouna a tak dále a pozor, aspoň tedy mám informace, kdyby tomu náhodou tak nebylo, tak mě pak nebýte, že výčepní Radek má dnes volno a místo něj, představte si to, na tu večerní rokovou pípu, prý dorazí až z Plzně z takové dálky, představte si to, vejvoďák, takže klidně můžete psát vejvoďákovi, pokecat si s ním večer, tak kdyby nedorazil, tak říkám, mě nebejte. V každém případě my pokračujeme s tím naším rock'n'rollem, už tu mám tedy Jimmyho Jonese a jeho velký hit Handyman, ano, velký hit z roku 1960, tahle píseň se pozná podle jeho zvláštního a typického zpěvného a zároveň takového jakoby sekavého frázování a taky podle výrazného pískání. Ano, to tu obstarával producent Otis Blackwell, který měl mimochodem na kontě i písně pro Elvise Presleyho, o tom už tady mluvil Dan Kohout a my si ho možná za chvíli dáme taky. No a tahle skladba se dostala až na druhé místo americké hitparády, no a teď se dostala sem do hvězdy.

0: Dodnes. Rock'n'roll od A do Z na Rádiu B.
1: No a mám tu, jak jsem slíbil, toho Elvise, samotného krále a jeho klasiku, která tu nemůže chybět, tedy Jailhouse Rock, tahle titulní píseň přímo ze stejnojmenného filmu z roku 1957, tak tu napsala slavná dvojice Jerry Leiber a Mick Stoller. Její filmová scéna s tou vězeňskou kapelou, tak ta patří k nejznámějším Elvisovým vystoupením na tom stříbrném plátně a single navíc strávil 7 týdnů na prvním dokonce místě americké hitparády. Elvis tady nebyl jen zpěvák, byl také hvězdou, která pomáhala utvářet vůbec podobu hudebního filmu. No a jak jsem říkal, tahle skladba tu nemůže chybět a mohla by být jednou z takových tedy pilotních přímo písní tohoto víkendu. Tak jdeme na ní.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák seznámí se současným stavem známé východočeské památky.
2: Zámek Hrádek u Nechanic byl dokončen v druhé polovině 19. století. Navržen byl ve stylu romantické windsorské gotiky jako reprezentační sídlo hraběcího rodu Harachů. Současná rekonstrukce zchátralého hospodářského dvora je už nyní ve své třetině. Zámek bývá častou kulisou pro natáčení pohádek i filmů.
1: Na místě bývalých dragonských kasáren v Postoloprtech na Lounsku, kde se po skončení druhé světové války odehrálo masové vraždění německého obyvatelstva, v současnosti probíhá výstavba obytné čtvrti. Dělníci tam našli kosterní pozůstatky. Jestli jde o oběť poválečného masakru, v současné době zkoumají odborníci. Rozloha antarktického morského ledu dosáhla svého letošního maxima a začala směrem k létu na jižní polokouli znovu klesat. Maximální rozloha ale byla velmi malá, dokonce třetí nejmenší v historii měření. 14. září měla zhruba 17 milionů 590 tisíc kilometrů čtverečních. Víc už se do guláše nevejde. Teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.

0: Tento víkend spolu protančíme. Na to vemte je. Rock'n'roll od rána do večera. Na Rádiu Beat.
1: 5 minut po 16. hodině tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl a pokračujeme samozřejmě jak jinak než rytmu rock'n'rollu. No a další tedy známou písní je Summertime Blues. Ano, Eddie Cochrane ji nahrál v roce 1958 a zachytil v ní, jak sám říkal, věčný pocit mladého člověka, rodiče, práce, povinnosti a do toho léto, kdy by chtěl člověk tedy vyrazit hlavně někam ven. Cochrane si při nahrávání pohrál s tím zvukem vlastního hlasu a kytary tak, že deska působí mnohem bohatěji, než by člověk o tak krátké rock'n'rollové písně čekal. Později převzali třeba The Who, Blue Cheer a řada dalších kapel, no a my si ji teď dáme tady na rádiu být právě tak, jak vznikla v tom roce 1958.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Ten, kdo říká, že s ním rock'n'roll nic nedělá, ten kecá. Rock'n'roll na rádiu B.
1: No a další rock'n'roll se jmenuje Keep a Knockin', ano, tak, jak tu zazní v podání samotného Little Richarda z roku 1957, je jednou z nejvýbušnějších a nejvlivnějších nahrávek toho raného rock'n'rollu. Píseň vyniká svým divokým tempem, ječivým vokálem, ano, u Little Richarda to ani jinak nejde, a především ikonickým bubenickým úvodem, který zásadně formoval historii vůbec moderní hudby. Little Richard skladbu ovšem nenapsal jako úplně novou a jedná se o přímo energické přepracování starého bluesového a jazzového standardu. Jeho kořeny sahají, představte si to, až do 20. let 20. století.

0: Radio Beat.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Prosím vás, vy jste cukrárna?
3: Ne, autoservis.
2: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
3: Povídám, že jsme...
2: Indiánka, rychle.
3: No, jak chceš. 20 korun.
2: Cože?
4: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
2: Větrník.
4: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
2: Větrník. A je čerstvý?
4: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat.
0: Beat u nás.

0: i po 70 letech. Rock and roll na rádiu Beat.
1: No a teď skok od toho 50-kového rock'n'rollu k takovému novodobému, nebál bych si říct až swingu, ano, Big Bad Voodoo Daddy, to ty patřili ke kapelám, které v 90. letech, pokud si tak nějak vzpomínáte, pomohly vrátit třeba i právě ten swing a vůbec tu big bandovou energii do klubů a vůbec popkultury. A skladba Mr. Pinstripe Suit, tak ta vyšla na jejich debutovém albu v roce 1994. Mně to přijde jako nedávno, ale je to tedy 32 let. Už název evokuje elegána v tom proužkovaném obleku a hudba má přesně tuhle šviháckou, trochu tak gangsterskou atmosféru a myslím, že nám do toho rock'n'rollového víkendu jako takové zpestření krásně zapadne.

0: víkendový výlet do světa rock'n'rollu na rádiu Beat.
1: Jsem si teď vzpomněl, že když jsem byl dítě, že někteří dospělí kolem říkají, že poslouchají Polanku, což mi přišlo něco jako nějaká dechovka, že to bude Moravanka, nebo tak něco, nebo také jako Pohanka to znělo a on to byl Paul Anka, ano, tenhle zpěvák a muzikant, který napsal například následující a vám jistě dobře známou píseň Diana a napsal ji už jako teenager a nahrál ji už v roce 1957, když mu bylo pouhých 16 let. Inspirací mu prý byla skutečná dívka Diana Ayub, do které se zakoukal tedy někde tam ve svém okolí a z písně se pak stal obrovský mezinárodní hit a Anka se díky ní tedy k téhle písni zařadil mezi nejvýraznější mladé hvězdy své generace. Tahle romantická písnička, za kterou stojí skutečná pubertální zamilovanost, se nám, myslím, do tohohle rock'n'rollového víkendu hodí a už aspoň i vy víte, kdo to je ten Polanka.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
3: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Při nákupu použité elektroniky z bazaru je důležitější než vzhled, stav baterie, historie oprav a možnost zařízení předkoupí vyzkoušet. U telefonu a notebooku se vyplatí ověřit kondici baterie a případné zámky účtu, u konzolí funkčnost ovladače a konektorů, u televizí obraz a u spotřebičů historii oprav. OpenAI zavádí vodoznak do textu, takže podvádění asi bude těžší. Více Roman Všetečka.
4: Vyhoví tak požadavkům Evropské unie na jasné označování generovaného obsahu. Už na začátku srpna začala v Evropské unii platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Mimo jiné zavedla povinnost informovat uživatele, že člověk komunikuje s chatbotem či jiným systémem umělé inteligence, případně že obsah jako obrázek, video či hudba jsou vygenerovány AI. V opačném případě hrozí vysoké pokuty. Označení má být provedeno způsobem, který umožní generovaný text identifikovat strojově čitelným způsobem. Nově na tento požadavek reaguje společnost OpenAI, která je známa především díky svému chatbotovi ChatGPT. Následuje tak svého největšího konkurenta Anthropic, který již dříve oznámil srovnatelné vodoznaky pro Claude pomocí systému srovnatelného s textovou metodou SynthID nebo Google DeepMind. Nyní přišla na řadu i OpenAI. Ta svůj vodoznak označuje jako text grain. Více se dočtete na technet.cz.
3: Přenosný kávovar Xiaomi míří podle všeho do Evropy. Na baterii připraví espresso z kapslí nebo mleté kávy za 45 sekund. Evropskou cenu ale zatím výrobce nezveřejnil. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: Toto dnes Rock and Roll od A do Z na Rádiu Beat.
1: 7 minut po 17. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a samozřejmě, když je řeč o rock'n'rollech, nemůže přijít, tedy nebo nepřijít řeč také na Beatles. A zrovna já mám tuhle kapelu původně spojenou právě s rock'n'rolly, protože když jsem byl ještě dítě školou povinné, měli jsme kazetu, na které bylo napsáno Beatles Rock'n'Roll Music a byla tam nahraná kompilace z roku 1976, dvojalbum nazvané právě Rock and Roll Music. No a tam byly právě sesbírány všechny ty rock and rolly ze všech těch alb Beatles. Byl to pěkný pro mě tehdy nářez, ale říkám, měl jsem to jenom na kazetě, až nedávno poměrně jsem si z nostalgie pořídil tohle dvojalpíčko, kde jsou tedy stylizovaní Beatles takhle na té čelní straně a jsou tam velký dva palce, jako kdyby tu desku někdo držel v ruce, takže tu a tam, když mám chuť, tak si ji pustím na tom gramofonu, který mám mimochodem designovaný taky ve stylu Beatles, jsem takhle využil nějakou akci. Tuhle, no a ze všech těch rock'n'rollů, které na téhle desce jsou, vybírám ten s názvem Long Tall Sally, kterou původně tedy proslavil Little Richard už v roce 1956, no a Beatles ji pak měli v repertoáru již během těch svých divokých koncertních let v německém Hamburku, no a pak ji tedy v tom studiu EMI nahráli 1. března roku 1964, a to na jeden jediný pokus, a díky stovkám odehraných koncertů ji totiž měli tak perfektně zažitou, že druhý pokus už nebyl potřeba.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Giles Perry Richardson proslul v roce 1958 především díky následující písni jménem Chantilly Lace. Ta je postavená jako takový telefonní rozhovor s dívkou, kde se ten zpěvák vytahuje, flirtuje a průběžně se sám chválí. No něco jako Ivánek v nastěnce třeba v Mrazíkovi. To byla taková sovětská verze. No a Big Bopper byl přitom nejen zpěvák, ale také DJ a skladatel. No a ta jeho kariéra bohužel skončila tragicky v únoru v roce 1959 při té známé letecké havárii, při které zahynul třeba také Buddy Holly. Takže ještě jednou Chantilly Lace na beatu.
1: Hello, baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: Radio Beat.
1: Jdeme na tu večeři, tak si vezmi něco decentního, jo?
2: Co je decentní?
1: No žádný kapely. Košili nechceš, tak nějaký tričko. Čistý, černý třeba.
2: A to bych měl, to zas jo.
0: Jistě, že černá je decentní a hodí se všude. Na večeři, na jednání, na balet. Už máte Black in Black? Nová trika a dámská tílka objednávejte právě teď na adrese klub.radiobeat.cz. Radio Beat.

0: Ten, kdo říká, že s ním rock'n'roll nic nedělá, ten kecá. Rock'n'roll na Rádiu B.
1: No a nám teď dozněli zrovna Deep Purple Perfect Strangers, což byl mimochodem jeden z koncertních vrcholů teď ve středu, když tahle kapela hrála tady v Outučku. Já jsem shodou okolností dnes, než jsem dorazil sem do studia, tak jsem mohl díky tomu, že mám odpolední místo Dana, se stavit tady na barče, kde byla burza hudebních nosičů, CDček, LPček, a tam jsme s několika přáteli se shodli na tom, že jsme byli překvapeni, jak ten koncert Deep Purple byl skvělý, že jsme třeba až tolik už od toho nečekali a na úplně nás to dostalo, zvuk, výkony všech, souhra, zkrátka ty improvizace, všechno nás bavilo, dokonce i Ian Gillan, ačkoliv je mu 1,80, tak zpíval úplně skvěle. No ale my se vrátíme k našemu rock'n'rollovému tématu a dalším titulem je Bobby V a Rubber Ball. Bobby V se proslavil na začátku 60. let a právě tahle skladba, ta jménem Rubber Ball, se v roce 1960 stala jedním z jeho největších hitů. Tahle píseň používá jednoduchý, ale šikovný obraz. Zpěvák je jako gumový míček, který se po každém zklamání zase odrazí zpátky. Zajímavostí je spoluautorství Gina Pitneyho, který se později prosadil také jako zpěvák s takovým vlastním charakteristickým hlasem. No a já tam dám tu muziku, no.
2: Rubber ball,

0: po 70 letech. Rock and roll na rádiu Beat.
1: No a máme tu další klasiku Sweet Little Sixteen, ano, Chuck Berry. V roce 1958 tuhle píseň nahrál a ta se dostala až na druhé místo té zde často zmiňované americké popové hitparády. Vypráví o dospívající dívce, ano, už z názvu tedy Sweet Little Sixteen, která objíždí koncerty a touží po autogramech od rockových hvězd, tedy o fanince, která žije hudbou. Melodie se později, a to tedy poznáte, stala základem hitu Beach Boys Surfing USA a právě kvůli té nepřeslechnutelné podobnosti nakonec získal Berry i v tomto případě autorské uznání.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus, plzeňské centrum zaměřené na popularizaci vědy a techniky Techmania Science Center otevře v dohledné době expozici věnovanou energetice. Budou v ní velké modely uhelných, jaderných i fúzních zdrojů elektřiny. Podrobnosti nám řekne ředitel Techmanie Jiří Královec.
2: Návštěvníci si budou moct jako vyzkoušet vyrobit s nějakým tím zdrojem přes nějaký páky a tlačítka, vyrobit elektřinu, pak ji vlastně odeslat přes takový dráty, klasicky odeslat panel a tam by se mělo objevit nějaký jako vtípek, že vyrobili jsme takový množství energie, za to si můžeš spustit tohle a tohle. Takže by tam vlastně mělo být možnost vyzkoušet si, jak se vyrábí energie v tepelné elektrárně, jak se vyrábí v jaderné elektrárně, jak se třeba možná jednou bude vyrábět v tokamaku, to znamená jako fúzní způsob, a jak vlastně se ukládá energie pomocí nějakých gravitačních baterií, což jsou nějaký nový technologie, které se teď zkouší.
1: Režisér Jakub Červenka chystá celovečerní film o legendě českého fotbalu Josefu Pepim Bicanovi. Zaměří se nejen na sportovní vavříny a euforii, ale také na silné životní příběhy z doby, kdy i rivalové stály při sobě. Film vzniká ve spolupráci s fotbalovým klubem SK Slavia Praha. Na jeho stadionu by chtěli tvůrci snímek i uvést. Film se zaměří na dobu, kdy Pepi přichází z rodné Vídně do Prahy a obléká typický dres Slavie. Tam se v tu chvíli začíná psát výrazná kapitola jeho života, která z něj postupně udělá jednu z největších fotbalových legend. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.

0: Víkendový výlet do světa rock'n'rollu na rádiu Beat.
1: No a 8 minut po 18. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Dobrou zprávou je, že už před chvílí takhle s hodinovým předstihem dorazil Vejvoďák, který dnes tedy zaskočí za Radka a bude tu vaším průvodcem v rockové pípě rádia Beat. Takže všechny ty svoje přání, vzkazy můžete nejlépe jako SMSky na číslo 720 001 222, ale třeba také přes tu naší jabku posílat právě jemu. On vám je určitě splní, jak ho znám, můžete i volat někteří, pokud chcete. V každém případě máme ještě před sebou hodinku těch nejlepších rock'n'rollů a mám to tu jméno Pat Boone. Ano, tento letos již 92letý dosud žijící rodák z Jacksonville z Floridy byl nesmírně populární již v 50. letech a byl také tehdy jedním z nejúspěšnějších amerických zpěváků a často přibližoval širokému publiku hudbu, která vycházela z gospelu a rhythm and blues, a skladba, kterou si teď poslechneme, ta s názvem Wonderful Time Up There, je původně také gospelová píseň známá přímo jako Gospel Boogie, ale ta Boonova verze z roku 1958 se dostala na čtvrté místo americké hitparády a ukázala, že i takováhle původně náboženská píseň může mít pořádný rock'n'rollový tah.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

parády. Darts tak pomohli znovu probudit zájem o doo-wop a také ten starý rock and roll v době, kdy se na scéně prosazoval mimo jiné už i punk. Dvě písně, jeden single a pořádná dávka retro energie právě teď na beatu.

0: Tento víkend spolu protančíme. Na to vemte je. Rock and roll od rána do večera. Na rádiu Beat.
1: No, vítělce, nevím, jak dan dopoledne, ale já jsem tedy určitě ještě nezmínil a nepouštěl žádného tuzemského rock'n'rollového interpreta. No a koho bych tak asi tam teďka mohl šoupnout jiného než Mickeyho Walka, to je jasná věc. Ten byl jednou z nejvýraznějších postav toho českého rock'n'rollu. Často se mu přezdívalo český Elvis a mám tu tak píseň Jenny Jenny, což je tedy původně skladba Little Richarda z roku 1957, takže Mickey navazuje na jednu z takových těch úplně nejdivočejších tradic raného rock'n'rollu. U české verze stojí za to připomenout, jak se tenhle americký styl překlápěl do toho domácího prostředí a jak důležitou roli Mickey Walek sehrál v jeho popularizaci. Well, Jenny, Jenny, Jenny.

0: ten, kdo říká, že s ním rock'n'roll nic nedělá, ten kecá. Rock'n'roll na Rádiu B.
1: No a mně se zdá, že už se nám tak jako pomalu blíží 19. hodina nebo 7. hodina večerní a vejvoďák už tady někde pobíhá po chodbách. Vy píšete tedy zcela správně SMSky a vzkazy přes apku se svými přáními do té rokové pípy, které tedy povládne jako pan Výčepní právě tenhle náš vejvoďák, a tím pádem já tu mám ještě jednu píseň pro vás, to tu tedy rock'n'rollového charakteru. Frankie Ford s ní přijde a skladba Seek Ruista, která vyšla v roce 1959, a právě Frankie Ford ji naspíval do již hotového instrumentálního základu, který původně nahrál Huey Piano Smith se svou kapelou The Clowns. Výsledkem je tak skvělá kombinace toho New Orleanského rhythm and blues klavíru a také, a to uslyšíte hned v začátku, lodních zvukových efektů. Když slyšíte houkání a tu námořnickou atmosféru, nejste daleko od pocitu, že tenhle rock'n'roll se právě vydal na plavbu po Mississippi. No a tím pádem už vás dnes ze studia Rádia Beat naposledy zdraví Jirka Rogla. Budu se na vás těšit zas vlastně už za chvíli, hned v 8 hodin ráno. Tady pustím první a pak druhý, třetí, čtvrtý rock'n'roll. A tady už je slíbená muzika.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu B.
4: Já musím říct, že tohle je strašně krásný jingle. Já jsem vejvodák, přeju vám nikoli krásné dobré dopoledne nebo ráno, ale krásný dobrý sobotní večer. Radek Leitl, můj kolega plzeňák, tak dneska bohužel nepřijede, protože se mu stala taková zajímavá věc. Je to tak, že jako plzeňák nahrazuju plzeňáka dneska v rokové pípě, ale Radek, co by vášnivý teoretický fyzik, tak si chtěl po vzoru Sheldona Coopera ze seriálu Teorie velkého třesku sestrojit takový domácí mini nukleární reaktor, což se mu teda povedlo, akorát mu to blaflo. Já když jsem s ním hovořil s Radkem Leitlem asi hodinu a půl zpátky, tak zrovna utěsňoval mezery u okna v garáže medvědím hovnem, aby se mu radiace nedostala z baráku ven, takže Radkovi Leitlovi držíme na dálku palce. My si to tady uděláme dneska hezký, budeme si dělat hezky v puse, vy budete poroučet, co mám hrát a já vám budu celý večer posílat vaši muziku, kterou tady na beatu budete vybírat. Tu první si tam hvízdeme od sebe nebo ode mne a ty další už potom pojedeme, ať už přes SMSky nebo přes e-maily, přes aplikaci. Kdo chce, může telefonovat. To číslo je stejné jako standardně vždycky, tedy 210 32 33 34. Kdo chce poslat SMSku s tím, že mi má poručit, co bych měl zahrát, tak na 720 001 222. Já jsem se těšil dneska. Člověk vypadne z toho brainglu, volby, že jo, všechno tady vás bude však mluví, ukazují jaký čísla, tak pojďme se udělat trošku klidu večer na beatu. To je Bruce Springsteen ode mne pro vás.

0: Odmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, čau, káž, Libišan.
2: Nazdar, Libišany, to je moje oblíbená obec. Já jsem to už tolikrát slyšel, ale nikdy jsem tam nebyl. Aspoň teda si to nepamatuju. Možná, že už jsem v Libišanech byl, ale nepamatuju si to. Ty bys si chtěl něco zahrát, nebo jenom tak telefonuješ, že nemáš do čeho píchnout, nebo jak je to?
1: Ne, chtěl bych určitě něco zahrát, jo.
2: A co pa?
1: No tak něco od Iron Maiden bych to viděl.
2: Hele. To není, ale to je pro mě v podstatě to nejjednodušší, co můžu udělat, jo. Já tady vyberu pecku od Iron Maiden, ty budeš spokojený, akorát mi můžeš klidně
1: ale
2: ještě...
1: Ale tam to na tobě teda, podle toho, co vybereš.
2: To
1: jo?
2: Je nejkrásnější přání, který existuje, hele, jo, že tam můžu dát něco podle sebe. Doufám, že se trefím i do tvýho gusta, ale chci říct, pošleme to někomu, nebo jenom sami sobě si to necháme zahrát, nebo jak to bude?
1: No a ještě tady hrajeme šachy, no, pastáme pivo.
2: Ano.
1: Uhlíme trávu, taková pohoda.
2: Šachy, pivo, tráva, to jde dohromady, hele. Hlavně si nevypíchněte v oči o krále nebo o
1: krále. Pro všechny z rádia Beat a to.
2: Dobře, děkuju, tady jsou Medni, čau, ahoj.
1: Hele, dík, čau.

0: Trojka, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ano, muzika má říz a ten výčepní, tam ještě samozřejmě chybí, to je nějaký divnej, nebo takový pitomec, spíš se dá říct. Nicméně, mám tu krásnou, velmi krátkou zprávu, která přišla, přečtu tak, jak to je, jo. Na zdraví, vodáku, můžeš mi prosím zahrát Future World od Pretty Minds? Pošlu za odměnu 10 kc, Honza Mohelnice. Tak 10 kc beru jako 10 korun, samozřejmě Honzíku 10 korunu posílej, pochopitelně. A Pretty Minds, to je tak nádherná volba. Já už jsem to říkal před chviličkou, že jsem se těšil, protože si člověk jako zahraje to, co ho normálně nenapadne jakoby přes týden. A ty sobotní večery jsou na tuhle tu muziku, která se nehraje zas tak až často, naprosto dokonalý. Takže Future World, Pretty Minds pro Honzu nebo od Honzy z Mohelnice za 10 korun. Děkuju.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Nazdar, Veluďáku. Tady Karel. Dneska jsem chytil tebe místo Radka, samozřejmě.
2: Já říkám, hele, Radek staví nukleární reaktůreček, takový malinký mini, jo?
1: Teď jsem to slyšel.
2: Ale to víš, radiace, to je svinstvo, ale koukám, ty jsi začal už dneska brzo odpoledne, viď? Nebo se pletu?
1: Hrozně brzo. Já se těším. A co nám pustíš? Karel tady ze Slivence s Růžou.
2: No,
1: jsme věrní posluchači.
2: A co byste tak Růžu a Karle ze Slivence chtěli slyšet, hele, takhle?
1: Růžou.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, Vojťáku, tady Jana Veverka z Michlář.
2: Jano Veverko, já chci slyšet tvůj příběh. Vyprávěj mi ho od začátku až do té chvíle, co chceš zahrát za písničku.

0: Ježišmarja.
1: Skús to.
0: Příběh jako celoživotní, myslíš.
1: Ne, jak jsi došla k té skladbě, kterou chceš zahrát, ale zatím to ještě nevím, jo? Ale jsem připraven ti to splnit, Veverko. Tak hovoř.
0: No tak hele, já mám moc písniček, ale dneska mám zrovna náladu na Carlose Santánu.
1: Hezky. To je pěkná nálada.
0: Hmm. Jo, a tam, a teď se nemůžu vzpomenout, tam do toho zpívá takový to hej no, hej no.
1: No, takhle, on Carlos Santana nejenom, že dobře zpívá, ale i výborně hraje na gitaru, protože podle toho,
0: no to
1: podle,
0: jasně,
1: podle hej no, hej no, to už to by se tady mohli být do rána, ale když to necháš na mě, ne, vyberu
0: tamu,
1: něco hezkýho.
0: Ale tamu to někdo zpívá, nějaký zpívák a no. Carlos do toho hraje.
1: No, je to takový princip muziky, že vždycky jako někdo hraje a druhý zpívá. No, takže no. Jako specifikace té písničky, zatím nic, ale...
0: A je to takový pomalý blues.
1: Pomalý to... blues, no. Hele, já vyberu Pomalou od Carlose Santány a tu ti tam hvíznu.
0: Jo. Ano,
1: vidíš, že,
0: hele,
1: vidíš, že jsme se domluvili nakonec, ty Veverko, jo. Jedna.
0: A chtěla bych to pro všechny Veverčáky, Býťáky.
1: Dobře, tak děkuju a běž poslouchat. Tak to jo, budeš koukat, co pošlu. Čau, ahoj.
0: Dobře, ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Nazar, vejvoďaku, Edo, z Považskej Bystrice.
2: Já to tady vidím, 0421, to si říkám, to bude Slovač a je to tak, jo. Považská Bystrica, nádherné město, krásná věc. Dokonce i slovenský pivo, který jsem se u vás na náměstí, když jsem si dával, tak si pamatuju, že nebylo úplně blbý. Hele, jestli to byl Smedný mnich, nebo nic jiného, nebo nějaký Kelta jsem tam pil, člověče, už si nespomenu, ale jinak naprosto v pořádku všechno. Jo, takže...
1: No vidí, já zase akurát popíjám vaše české pivečko.
2: Ale to v tom foferu prostě se klidně může stát. Tak se budeme hrát, těším se na to, co vybereš na Slovensku.
1: Aha. Víš čo, já jsem starý kysák, já bych chtěl něče od kysu, forever a něče také.
2: Klidně, samozřejmě, jako starý kysáky, můžeme tam hvíznout a tady odsud z Prahy do Považskej to poletí hele rychlostí zvuku. To budeš koukat.
1: Děkuji velmi pěkně.
2: Taky děkuji, hezký večer, čau, ahoj.
1: Čau, čau a príjemnú službu.

0: zís. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Tak telefony tady drnčí, nebo lépe řečeno telefony blikají, tady ve studiu nezvoní, ale blikají takový žlutý kostičky tady. To, o to nic, to nemám nouzi o telefonáty, ale přeci jenom jsem tady zabrousil do jedné zprávy, která přišla přes SMSky, aby jsme i ty, co píšou a co nemůžou třeba telefonovat, tak aby jsme je taky obšťastnili. Ahojky do studia, přeji krásný podvečer, prosím o zahrání písničky od Judas Priest, Living After Midnight. Bylo by to pro mého Kájíka, který je nejlepší na celém světě, pro Ivetku super kámošku a pro tebe do studia a ještě pro moje kolegy do Smart Wings. Děkuji, Ola. Není nic jednoduššího, než si pustit na sobotní vlahý večer Living After Midnight od Judas.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
2: Zdravíte, šaman z Libišan.
3: Ale zase Libišany, to ale není úplně normální, ne? To se neděje, nebo jo? Takhle během 20 minut, aby byly dvakrát
2: Libišany. Ale my jsme dobrý,
3: Takhle, nejste špatný v Libišanech, takhle bych to řekl.
2: Jasný.
3: Tak šamane, jaká to bude tedy šamanská muzika, kterou vyberete?
2: Ale já bych tě poprosil o Arakain Šeherzádu.
3: Ježiši Kriste, to je tak dobrý.
2: Pokud teda můžeš, aby to bylo s Lešem Brichtou, ne tu novinku jednou.
3: Já ti to zahraju originál z desky Arakain Šeherzád s Lešem Brichtou. Jo, slibuju.
2: Super, super.
3: Hvízdnu, to je taky muzika, který už bude 50 za chviličku skoro, viď to.
2: No, teď mě taky... No dobrý, nebudeme o tom mluvit.
3: Dobře, tak myslím si, že je správný čas na Šehrezád od Arakainu. Děkuju, šamané, a zdravím ještě jednou. Hezký večer přeju do Libišan.
2: Ale děkuju a užijte si všichni tu muziku. Čau.

0: taková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Je, tak to bude pěkný. Jak se jmenuješ? Dobrý večer.
1: Eliáš.
2: Eliáši, tak jsem zvědav, co ty zrovna jako vybereš teďko.
1: Něco od Avenged Sevenfold.
2: Avenged Sevenfold, kolik ti je let, Eliáši?
1: 7-6.
2: 7-6? No to už jsi docela, to už, podle mě to už jsi v důchodu teda, 7-6. Tobě tam někdo napovídá, že jo, Eliáši, co?
1: Je jenom 6.
2: Jo, je ti jenom 6, teď už jsme se, ale teď už si rozumíme. Poslouchej, Avenged Sevenfold, ten, kdo ti to poradil, tak má veliký hudební vkus a já vám to teďko pošlu a zahraju vám to. Jo, chceš?
1: Děkuju.
2: Dobrý, taky děkuju, Eliáši. Hezký večer ti přeju. Měj se. Čau.
1: Na shledanou.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Mně se tady stala věc, o které jsem si myslel, že se nestane, ale sešly se mi tady dvě zprávy, kdy chcete tu samou kapelu. Prosím pro všechny, co vymetají louže a mají bahno po kotníky, třeba něco od Merlion, a pak je tady ještě jedna, ahoj, zahraj pro pumpaře od Zlaté Podkovy něco od Merlion, díky, Marcel. Tak pro ty, co mají bahno až po kotníky a pro pumpaře od Zlaté Podkovy, jsou tady Merlion.

0: máte chuť vy. Natočte si také v rokové pípě. Na rádiu Beat.
1: Tak párkrát jsem si tady sednul, párkrát si postavil, něco z málo jsme si spolu řekli, nějakou muziku jsme vybrali a už jsme ve druhé hodině sobotní rokové pípy. Před námi jsou další muziky, které budete vybírat vy. Můžete poslat SMSku s přáním nebo s rozkazem toho, co bych měl pustit do éteru. 720 001 222, to je SMSkové číslo. Přes bíťáckou aplikaci fungujete perfektně, no a kdo chce, může rovnou telefonovat 210 32 33, 34. Tady máte ode mne Moths od Jethro Tull a pak pokračujeme v krasojízdě.

0: Trojka, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj vejvodňáku, zahraj nám písničku od Odyssey Nádraží Florence. Pro všechny býťáky, pro moji ženu Andreu. Díky moc, Petr z východních Čech.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
2: Halo, slyšíme se?
3: No, já tě slyším naprosto jako úplně parádně.
2: Dobře.
3: Co teď?
2: No, rád bych si nechal zahrát písničku When Guns Stand od skupiny The Beatles pro věnování Hanu a Tomáše Fabiánovi.
3: Jo, malinko jsem mě nerozuměl, ale říkal jsi Beatles a jakou?
2: When comes the sun.
3: Here comes the sun, že jo? Asi.
2: Yeah, máš, jo.
3: Nápovědu tam máš, tu taky slyším. Já mám sluchátka na uších, takže malinko ne. Mám výhodu oproti tobě, že slyším.
2: To, ty ne.
3: Beatles není problém. A komu, že to pošleme?
2: Tomáš a Hanka Fabiánovi.
3: Výborně, zdravím oba dva, i tebe a přeju hezký večer. Čau.
2: Jo, taky. Tak se

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Já jsem pro tentokrát otevřel býťáckou aplikaci, nebo ne otevřel, mám ji otevřenou, ale zabrousil jsem očima do býťácké aplikace a našel jsem, a nedalo mi to problém, protože je to první, druhá, možná třetí zpráva ze zhora. Ahoj, rád bych nechal pro vás, pro všechny zahrát méně slýchanou skupinu Laura a její tygři. Jako 15letý jsem na téhle skupině ulítával, kolem mě samej depešák a mě to táhlo už mládí k české big beatové scéně. Když v Praze vystupovali, nechyběl jsem. Vzešli z toho, z této kapely výrazné osobnosti, když najdeš například skladbu Žár trvá, neurazíš tím snad nikoho. Díky, Aleš. Aleši, Žár trvá mám, Žár trvá hraju a neurazím tím, doufám, nikoho. Děkuju, Aleši, za

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tady je Jura Řepa, Brno, zdravím tě, Petře.
2: Já tě zdravím, Juro Řepo, z Brna, povídej, řekni si.
1: Čau, prosím tě, já bych chtěl zavát prosím přítelkyni malířku Danu Vítkovou od veteránů studené války Sovy, kdyby to bylo možné.
2: Ano.
1: Ano, protože ona na tebe pořád vzpomíná, když z Brně na té rokové pípě, vlastně k té rokové pípě říkám blbost.
2: Pumpě
1: v Projexu. No. Jak jsi tam říká, že ona tam nese ty krásný schovaný párky.
2: Jo. Ano, já si to pamatuju. Jo, no tak ale taky vzpomínám, samozřejmě pozdravuji a je to tak, že tohle je pípa sobotní a v Brně a vždycky, když jsme venku a vysíláme od někať, tak je to pumpa, jo? Pípa je sobotu tady a pumpa
1: já
2: je venku.
1: Ale
2: my v tom děláme taky chyby, neboj se nic, tak to jsme potom... Ale rozhodně teda blbej nejsi. Já jsem hrál Lauru a její Tigry, tak teď do toho hvízdnu ještě teda Sovy a pak si dáme něco zahraničního, aby jsme taky jako protknuli malinko, jo?
1: Jasný,
2: aby to bylo disjokejsky správně, jo, ten to
1: ano,
2: rádio.
1: Jasný,
2: jo?
1: Chápu tému,
2: tak jo, děkuju, čau, ahoj.
1: Já ti moc děkuju, zdravím, ahoj.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: No a tady po veteránech studené války další textovka, další zpráva, která dorazila. Ahoj a dobrý večer, pane disjockey s vykřičníkem na konci. Měl bych návrh pro situaci, kdy se ve studiu začnete nudit. To bych chtěl zažít teda, kdybych se nudil ve studiu. Nicméně telefon vynechávám, teď bych to už nedal. Normálně bych prosil o věci typu buď Guns N' Roses nebo třeba Pink Floyd. Naše vlastní famózní kapely teď nechávám bokem. Co ale takhle Soundgarden? Prosil bych něco z desky Super Unknown, ale ne Black Hole Sun, protože to je příliš známý. Co třeba Spoon Man, nebo tak něco. Omlouvám se za sloh, tak či onak, díky moc, ať se vede Pavel Jeřábek, hodně vína, Kutná Hora. Pavle, budeme hrát Soundgarden a dáme tu, co si chtěl, tedy Spoon Man z desky Super Unknown. Výborná věc.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: No, čau. Tak se mi to povedlo podruhý. Čau, Zdeněk.
3: To je
2: čau,
3: ty, jak jsi neměl ten signál, viď, hele.
2: Ano.
3: Ale víš, co to oni lidi neví, protože já jsem jim to neříkal, jo, že jsi volal, že jsi neměl signál. Ale to je dobře, že jsi se dotelefonoval. Teď už to všichni ví, ale že jsi měl jakoby problémy se signálem a teď už je nemáš, takže hr, pojď na to.
2: Hr. Hele, prosím tě. Já bych chtěl nechat zahrát něco od Black Label Society, anebo když ne, tak solo od Zacha Valdeho. A bylo by to pro moji rodinu a pro všechny posluchače Rádia Beat a samozřejmě i pro tebe.
3: Já s radostí ti zahraju něco málo od Black Label Society. Chceš spíš nějakou jako rychlejší anebo nějakou pomalejší? To si vyber, hele, nechám to na tebe.
2: Nechám to na tebe, klidně můžeš rychlejší.
3: Tak já dám rychlejší, dobře, ale není problém,
2: Super.
3: Tak děkuju, hezký večer, čau.
2: Měj se taky, hezky, ahoj, dobrou, čau.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Nazdar, vojáku.
2: Nazdar.
1: Prosím tě, mohl bych poprosit nějakou bombu Metaliky.
2: Od Metaliky asi jako klidně jo, čověče.
1: Já, tak, by to šlo,
2: já ještě
1: by
2: nehrál, ale od sedmi. Jak to jsem ještě od sedmi nehrál Metaliku? Co to
1: no,
2: je?
1: Tak to je velká chyba.
2: Poslouchej, co je to za písničky, za přání? Tohle to jsme nehráli už 2 hodiny Metaliku tady. Hrgot. Co to je?
1: Jo?
2: To je Braigl normálně. To je lidově Přesně. řečeno Braigl.
1: No, nejvyšší čas to napravit.
2: Komu ji pošle Metaliku?
1: Ale mě, tobě a mý rodině.
2: Jo, máš nějakou představu? Něco staršího, delšího, krátkého?
1: Něco méně hranýho.
2: Mín hraný, jo. Hele, takhle, můžeme sáhnout až třeba Justice for All, můžeme zahrát One, nebo mně se strašně líbí ty lesní rohy The Unforgiven v trojce z Dead Magnetic.
1: Klidně, jo, tak to je výborná, ale to se nehraje skoro, tak...
2: Jo, tak já jí tam dám, jo, The Unforgiven trojku, dobře, jdu na ní, hele, jdu na ní, pozor, jsou tam dechové nástroje, lesní rohy ze začátku, než se to rozjede, než ten Hetfield s tím Hemetem začne jakoby pracovat, jo, on hlas a Hemet tu kytaru. Je to fakt jako pěkný, ale ten příběh začíná s těma lesníma rohama. Ty bych byl rád, abys tam nevynechal právě, jo? Při tom poslechu. Tak děkuju, čau, ahoj.
1: Děkuju moc, nejste. Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý den. Mohli byste pustit Heart Shaped Box od Nirvany?
2: To můžeme pustit.
1: Ano.
2: No. A to je úplně všechno, co chceš? K životu nic víc nepotřebuješ?
1: Jo, tak ještě se graby chtěla kanárka od Vysocího zámku, jestli to bylo možný.
2: Jo, takže bychom dali Nirvánu a Vysocí zámek, jo? Takhle po sobě. Ale člověče, jako není to tradice, ale když mě tak přemlouváte, jo, a trváte na tom, tak já vám to takhle zahraju za sebou teda. Dobře.
1: Děkujeme.
2: Není za co, tak čau, ahoj. To je v podstatě ahoj. V historii možná poprvé takové dvojpřání za sebou, takové dvojspřežení.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Je zvláštní, že to zase vyšlo na tenhle jingle, kdy muzika má říz a je tam zmínka o výčepním a opět jdeme do SMS-ek, jo? Že to začíná být pravidlem. Milí vejvodňáku, moc tě zdravíme z Moravy, zahraj nám i všem býťákům, prosím, Jura Heap, Only the Young, 29. října jdeme na jejich koncert do Ostravy, ale tuším, že tuto skladbu nám asi nezahrají. No tak uvidíme, no. Tisíce díky, Eva a Jarda, tak tedy Evo a Jardo, ať se vám dobře těší na ostravský koncert skupiny Jura Heap a tadle posílám skladbu Only the Young. Zase musím poděkovat, skvělá volba.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, to je Marián zo Svätého Petra.
3: Já tě zdravím, Mariáne, ve Svatém Petru, všechno v pohodě?
2: Je všetko v pohodě, áno. A akurát sa odhodlávam na jednu príšernú robotu, idem spracovať naše čili fabriky extrémne štiplavé.
3: Áno.
2: Tak tematicky k tomu tieto červené štiplavé papričky
3: z
2: Los Angeles, ak by boli, tak by som privítal teda Zephyr Song, alebo podľa tvojho výberu.
3: Jasne, Red Hot Chili Peppers, inak ja som tuhle robotu, jak popisuješ, tak už som dělal letos dvakrát, dokonce možná, že i to by se to stalo, ja ty keříky, ktorý som už jsem jako ostříhal a sklidil som, tak ešte jednou obrostli, ne tolika, narostli tam třeba 3, 4, možná 5, 6 na nejakým keříku, jako ty papričky znovu. Což se normálně neděje. Aspoň se mi to jako nestává, že by to rodilo tolikrát za sezonu. A mám už vytipovaný 2-3 květináče, který přesunu, teď jsou na zahradě, a dám je potom dolů do garáže. A v té garáži oni by mohli přečkat tu zimu, že bych je chodil dolů zalejvat, nic by se s nima nedělo. A na jaře druhý rok, 27 to bude teďko, bych je vyndal zase nahoru, jestli náhodou něco nedají zase štiplavýho. Jo, ale...
2: No. Ano, výborný nápad. Jo. Hej.
3: Nejsem takový mičurin, abych jako si tuhle tu tezi mohl potvrdit, ale zkusím to, jestli to půjde. Jo?
2: Treba to vyskúšať. U nás je teraz fajn počasie, takže tiež tá úroda je obrovská, tak budeme mať čo robiť.
3: Jo, a děláš to, že poslední týden, než to sklízíš, tak to vůbec nezalejváš. Aby to sucho dá do těch papriček tu největší pecku té pálivosti. Úplně na konci prostě nezalejvat aspoň týden a až potom je začít jako sklízet.
2: Jaká za radu.
3: No, takhle, třeba je to blbost, jo, ale mně se to zdá, že to funguje. Taky jsem to někde jako dostal tuhle radu, no, tak se tím řídím.
2: Hej, hej.
3: A málem jsem to zakecal, tady jsou Red Hot Chili Peppers. Měj se, čau.
2: Čau, ahoj.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
1: Musím vám říct, že se stala strašná věc. Je 9 hodin, dokonce 9 hodin pryč. Před námi je tady poslední dvouhodinovka muziky na vaše přání, muziky na váš výběr. Tedy sobotní rokové pípy zbývají, nebo sobotní rokové pípě zbývají už jenom dvě 60-minutovky. SMS číslo na vaše přání je 720 001 222. Hodně toho chodí i přes aplikaci. Tam můžete poslat nejenom textovou zprávu, ale i nahrát, že jo, svůj vzkaz nebo rozkaz toho, co mám hrát, anebo zavolejte rovnou, můžeme hodit řeč, telefonní číslo je 210 32 33 34, tady jsou Stouni a pak už zase jedeme podle vás.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Na zdraví, Vodňáku, tady já vím z Valašska.
2: Já tě zdravím do Val nebo na Valašsko. Tak to jsem zvědavej, co zrovna tady odsud, jako budeš ti nechat zahrát, hele. Teď mě překvapuje.
1: Ale já myslím, že zrovna teď hledáme,
2: no,
1: i když to není detektivka, kapelu Disturbed.
2: Disturbed, ano.
1: The Sound of Silence.
2: A ty myslíš, že to tady je? Já to nikdy nehrál na beatu, jo?
1: Pozor. Ale je to tam, vím, jo? To. Já jsem to kdysi prošťouchnul, myslím, s Honzou Hemerníkem.
2: Jo, tak hele.
1: A od té doby to tam tu a tam někdo našel. A moje drahá to má strašně ráda. Rozhodně radši dokonce než Paula Simona.
2: Prosím tě pěkně, pozdravuj tvojí drahou. A já teďko udělám věc, že to jako zkusím najít. A kdybych to náhodou nenašel, tak to jsem na tebe zvědavý, co udělá. Ale já tady jako Disturbed mám, ale nevidím tady Sound of Silence, hele, člověče. Nebo já jsem blbej. Ne, ale to tady není. Já lžu, samozřejmě, že tady je. Tím pádem, poslouchej, tím pádem můžeme tvojí drahou obšťastnit touhle skladbou. A to jsem jako, fakt jsem za to rád, jo. I za tebe.
1: To já taky.
2: Tak jo, tak si pojďme si tohleto přetvoření té slavné skladby do takového rodidla rvoucí polohy, jo, ty holky mají ten hlas rádi, tak to pojďme přetrpět teda, jo? Tak čau, ahoj.
1: Díky moc, čau.
3: Hello, darkness, my own.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak pokračuje roková sobotní pípa. Hrajeme na přání. Pro tentokrát jsem zabrousil do býťácké aplikace.
2: Čau, vyhoďáku. Aleš z Kolína. To mi připadá, jako když říkal Burian Jan z Rokycan. Prosím o zahrání od Nickelbacku Gotta Be By Somebody. A je to já pro tebe, protože jste taky Viktorka po dlouhý době vyhráli. A pro všechny býťáky. Díkec.

0: Trojka, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Pokračujeme ve výběru muziky, tedy vy pokračujete ve výběru, já tady to zpracovávám a potom vám ty skladby, že ho pouštím do éteru. Zpráva z SMSky, čus divochu. Dobře, jako, kdo jiný by měl být divoch než já, co řekže, čus divochu. Zahraj mi prosím nějakou pecku od Hudby Praha pro moje tři zlatíčka. Sedíme v chaloupce a pijeme a posloucháme konečně tebe, díky moc, Renata. A raz, dva, tři hubičky, jako takový ty smajlíky. Tak Renato, vracím, zdravím vás na chaloupku a pro tři zlatíčka jsou tady, nebo je tady Hudba Praha. Skladba se jmenuje Pokrok, tak doufám, že se vám bude líbit, no, v chaloupce.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, tady Petr ze Sedohrodiště u Pardubic.
3: U Pardubic, až jo, no výborně, takže i dobrý večer k Pardubicom. Tak,
2: Pardubicom.
3: K Pardubicom, no, říkám, jsem dychtiv, co budeme hrát k Pardubicom.
2: Jo, já ti jenom chci říct, jezdíme na prasátní dva Miky, letos půjdem po třetí.
3: Ano.
2: S kamarádem Jarouškem, asi si nás pamatuješ.
3: Nejste to vy, co vám chytli ty džíny, jak se tak v té
2: formě? Ne, to nejsme my. Hráli jsme na to s Claire and Joe v Dead a byla strašná zima, byli tam výtkáči a bylo to dobrý.
3: Ale jako na té prasárně většinou ta kosa bejvá. Uvidíme, jak to bude letos na Silvestra. Dá se předpokládat, že zase budeme mrznout a zase si budeme topit tím hořákem, od kterého chytají kalhoty, no. Ale už si dáváme pozor.
2: A budeme, budeme.
3: Budeme, budeme. No a co tedy bychom zahráli za muziku nějakou, nebo jak pak?
2: No já ještě jenom ti chci říct, že teda, jestli můžu teda tak Plzeň jako hokej valí dobře.
3: Ano, děkujeme.
2: Hradec taky samozřejmě, já jsem ze Starého Hradiště u Pardubic, takže to mám řeší, víš, jak to mám.
3: Jo.
2: Takže na prd.
3: No.
2: Ale dobrý.
3: Je dobře, že to tak bereš, no, je dobře.
2: No jasně, no. A nevím teda, jestli nám to dáš, protože v neděli má, v neděli je Hard and Heavy, ale můžeme něco od podlahy.
3: Zkus to, já ještě si neřekl, že jo, takže já zatím
2: tápnu. Tak buď Slayer nebo Testament, no.
3: Hele, Slayer nebo Testament, dáš mi na výběr, jo?
2: No jasně, nechám to nebude.
3: Dobře, hele, bude to trvat asi 3 vteřiny, já se rozhodnu a pouštím, jo? Tak děkuju, měj
2: se. Ale díky, uvidíme se na prasárně.
3: Uvidíme se na prasárně, ano, čau.
2: Čau, díky.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Roková pípa, sobotní roková pípa, další zpráva je z aplikace. Ahoj Vejvodňáku, přeju pěkný a úspěšný večer a poprosím tě o krausbery. Za starých časů, jdu za chvíli na kutě, ráno valím na ryby, přeju všem pěkný večer, podepsaný Tom. Tomáši, hezkou noc, ať se ti něco zdá, krausbery posílám a samozřejmě zítra ráno Petrův zdar, ať chytíš nějakou pořádnou čudlu. Měj se.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Zdravo, ďakujem, ahoj, tady Alej ze Slavkova, už jsme spolu mluvili několikrát. Když by to šlo Smok Undovat, Deep Purple, jestli to říkám dobře.
2: Říkáš to dobře, ale Aleši, my jsme spolu ještě dneska nemluvili, to si pleteš.
1: Dneska jsme spolu mluvili jindy. Já jsem ze Slavkova, mluvili jsme spolu ohledně koncertu, který jsem tady před 14 lety pořádal nějak, jo?
2: My jsme byli ve Slavkově se Zdenkem Plorechem na Fresh Festivalu letos.
1: Ano, já jsem bohužel byl mimo, hrozně mi to mrzí, vím o tom, chystal jsem tam, ale mnoho to nevyšlo. No.
2: Ale já chci jenom říct, že ten areál, to Genius Loci, ten areál má úžasný, kde se konají ty koncerty.
1: Nádherný.
2: Já jsem tam stál vlastně nahoře, jakoby od toho zámku se koukáš dolů,
1: jo.
2: Do té zahrady a to si říkám jako tady by mohl hrát, kdo chtěl, tady by hráli Floydi, tak si dokážu představit to. Fakt mega.
1: Floydi, to je problém, protože oni potřebují, řekl bych, velký počet návštěvníků a finančně to mimo mísu. Byl tam Sting, samozřejmě Deep Purple, Jet Routal, tady byli dvakrát, koncert nádherný jsem zahlídl, kdy přijel prostě jako z Vídně a zahral odpoledne. To je superový. Jako.
2: S těma penězma, jak říkáš, že to je drahý, no hele, musíme hort chodit víc do práce, podívej se na mě, hele, jak tady dřív v sobotu večer. Prostě, kdo chce mít fojdy, musí chodit do práce, aby měl peníze a mohl se je koupit, jo, a zaplatit.
1: Hele, ber to tak. Já jsem letos oslavil kulatiny. 73. 7 a 3 je 10,
2: ano,
1: a to je kulatý číslo.
2: To by šlo, jo? Touhle logikou, ano.
1: To bereš to? Bereš to, jo?
2: Beru to. Tak posílám tedy Deep Purple a Smoke on the Water. Děkuju.
1: Tak jsi moc hodný, já to pouštím nahlas tady pro partiu a jsem hrozně rád a moc ti děkuju. A příjemný večer.
2: Tobě taky, čau.
1: Čau, ahoj.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Pan Vejvoda?
2: U telefonu.
1: Koríšek. Koríšek u aparátu.
2: Nazdar, Koríšek. Co, takovej hodin a ty až teď telefonuješ, Koríšek?
1: Protože teď jsme dohráli kuželky. Jo, takhle. Posledního.
2: To už jsem tady měl. Jedny frajery, ty hrajou šachy, vy jste byli na kuželkách zase.
1: Ano.
2: Ale stejně to obdivuju, tohle túru. Jo. Dneska každý, kdo má díru do nosu nebo dvě díry do nosu, chodí na bowling a snaží se netrefit žlábek. Ale tam strkáš jeho prsty do děra, je to takový jako jednodušší, když to kuželky.
1: Samozřejmě, to není sport, to je americká lidová zábava.
2: Ano, řekl to takhle, no, ale ty kuželky, ta koule je menší, ale musíš ji podebrat, chytit ji hezky jako ženskou, prostě ze spoda.
1: Do dlaně,
2: tak. A pak si to jako pěkně hodit, jo, je to podle mě je to větší fančmek rovina než ten bowling, jo.
1: To víš, jo, takže, protože hážeš třeba, že máme zápas, hážem.
2: Ale neboj se, kdyby mi teďko volal někdo, že byl na bowlingu, tak mu budu vyprávět o tom, jak ty, co hrajou kuželky, to vůbec není sport, že nejlepší je bowling, jo. To je, kam vítr, tam pláš. Jo, to jsem celý já. Tak jak ti můžu...
1: Se nadřeš, rozumíš, ale u bowlingu ne, hodíš jeden, dva hody a jdeš si sednu, piješ, že?
2: No, dobře.
1: To u kuželek hraješ 100 nebo 120 hodů.
2: My jsme měli v Plzni u Součku, tam byla venkovní dráha na kuželky, jo, ale to je, ježišmarja, to je 40 let, možná ještě víc.
1: To tady bylo taky dřevěná, pěkně a stavělo se rukama, ne jak teď automatama, samozřejmě.
2: Rukama, samozřejmě, no to pochopitelně, jako tyhle ty automaty, no. To je vymoženost už. Je něco, co by tě udělalo radost hudebně tady z beatu?
1: Samozřejmě, no, vlastně to splníš.
2: Fajně.
1: Máš tam Iron Butterfly, jinak Ada Devida?
2: Samozřejmě, že tady mám Iron Butterfly. Nevím, jestli přesně tuhletu, kterou říkáš, ale budu pátrat a jakmile vypátrám, tak to tam hvízdnu.
1: A kdyby nevypátral, tak mám další ještě věci, které bych mohl dát.
2: Já to věřím, ale tady každý má seznam, že můžu hrát až do Aleluja.
1: To já chápu, ale já mám rád tady tu starou muziku, rozumíš?
2: Já tě rozumím, no. Tak Iron Butterfly a ještě jednou název té skladby?
1: Inagada Devida.
2: Dobře, děkuju, tady je, čau, ahoj.
1: Jo, dík, čau.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na Radio Beat.
2: No, takhle, já si myslím, že jsme si pošmákli s touhle skladbou Inagada Davida od kapely Iron Butterfly. Tohle byla jakoby single verze, tedy single version, která má 3 minuty necelé, ale pak jsou tam vlastně plné znění, to znamená full verze té skladby, která má 19 minut a to jsem si netrouf teda, jo. Nicméně hned po Iron Butterfly tady mám zprávu, na kterou jsem čekal a říkal jsem si, Hergot, snad dneska někdo taky bude chtít zahrát Pink Floyd. Zpráva dorazila. Ahoj vejvodňáku, prosím, pust něco od Pink Floyd. Vím, že je máš rád a já taky. Pro všechny, komu se tato neskutečná muzika líbí a taky pro tebe díky moc. Pája, výběr nechám na tobě několik teček. To je tak krásná věta. Pink Floyd a výběr nechám na tobě. Samozřejmě nemohu jinak, než s touto skladbou skupiny Pink Floyd pozdravit i všechny fanoušky FC Liverpool.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Aby jsme byli spravedliví, tak telefony děláme, SMSky čteme, tak teď jsem opět v aplikaci. Mám tady velmi krátkou zprávu od Michala, ale tím, jak je ta, nebo o co je ta zpráva kratší, tím je mohutnější svým výběrem a je to jasně řečeno a jsem rád, že došlo na tuhle kanadskou kapelu. Poslouchejte Michala.
2: Zdravím všechny býťáky, zahraj prosím nějakou pecku od Rush.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, Uďáku, tady Patrik, zdravím srdečně tebe i posluchač Rádia Beat a byl bych rád, kdybych slyšel něco od Creedence, Clearwater Revival.
2: Já jsem ti zrovna jsem ti chtěl říct nazdar Patriku, jo, ale ty jsi to jako celý dokončil. Creedence, Clearwater Revival, hele, ty dobře víš, jak na mě, protože to je moje oblíbená kapela. Přived mě k ní samozřejmě náš tatí, který na Kotoučáku si pouštěl tyhle ty starý fláky a shodou okolností je to týden, možná týden a půl, tak jsem si pustil v originále v angličtině, ale s českýma titulkama, abych taky z toho něco měl, tak jsem si pustil Dobrý ráno Vietname, tedy Good Morning Vietnam, a jednu takovou typickou skladbu od Creedence Clearwater Revival právě z tohoto filmu, tak bych si tam jako tak jako dál, jestli by to dovolíš.
1: Jo? Můžu ti říct, že já mám asi 750 LPček nahraných na starým dobrým cívkáči.
2: Ano.
1: Mám asi 100 DVDček, koncertů různých, sbírám to celá léta. Dříve, když se to všechno prodávalo na burzách, lítali po burzách, nahrávali jsme to v jednom takovým kutlochu, to nás tam sedm, a je to do dneška vzpomínka a rád si to pouštím.
2: Ale víš, co mi řekni, já trošku mám strach, ty magnetoskopický záznamy, ty starý, že jo, na těch cívkách, nezničí se to tím, jak jako to stárne? Podle mě jo, ne? Nebo ne?
1: Ne, vůbec ne. Jak DVDčka, každý říká nějak zálohová, a nějakým způsobem mám to klasicky ve svým takovým pokojíčku a tyhle jsou to akvácky, nějaký basfácky, zaprojektívky a i ty DVDčka. Nic se neníčí, přehrávám to, říkám, mám jich, já nevím, 750, už se opakuju, těch LPček nahraných.
2: Mě jde o to, když potom vemu tu cívku, já nevím, za 50 let třeba, aby tam ten magnet ještě byl, ten záznam, že musí se logicky z toho, to je fyzika, že musí to někam jako vydrolit, vytratit, viď? Ale jasně, možná za 50 let nás to ani nemusí trápit zase.
1: Hele, za 50 let,
2: to už tady nebudu. Tak, dobře, pojďme tady na Creedence Clearwater Revival. Děkuju, čau.
1: Děkuju, hezký večer, čau, ahoj.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu B.
1: Když se podíváte na hodinky, tak poznáte, že už je tady takzvaný desetník, tedy po desáté hodině večer. Máme poslední hodinu rokové sobotní pípy před sebou. Vy vybíráte, já vaše přání plním. Můžete přes aplikaci nebo e-mailem taky poslat žádanku o tom, co by jsem měl zahrát do té 11. hodiny, kdy pípa skončí. E-mailová adresa je studio@radiob.cz a nebo SMS-kové číslo 720 00 1 222. Pište a pozor, nebo můžete volat ještě, aby ta směsice těch kontaktů byla kompletní, protože teď už se v tom stejně nevyznáte, ale přesto vám to řeknu. Telefonní číslo je 210 32 33 34. Tady jsou Queeni a hned potom bude zase vyplněno jedno z vašich přání.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: No ahoj, tady Zdenek Turnov. Prosím tě, zahrajme kapelu Boston a písničku Amandu.
3: Amandu, já jsem si tak říkal, že jakmile řekneš Boston, tak hvízdo Amanda, jo? Já ti zahraju, samozřejmě je to tvoje volba. Kdyby si náhodou chtěl nějakou jinou od Bostonu, protože oni mají písniček jako hodně, tak bych tě jako zahrál. Ale jelikož jsi znalec a chceš Amandu, komu by si tak jako Amandu takhle jako k večeru poslal?
2: No, tak tady kamarádovi Jardovi, prostě s kterým sedíme tady na takový pivnici lehký.
3: Jak by brala lehká pivnice?
2: Jo, samozřejmě. No.
3: Jo, prostě jenom taková pivnička, jo? Nic ano, těžkýho, ano. Jenom prostě jako zlehka. Pivnice, zlehka. 12 kousků a jdeme domů. Nic, prostě žádný velký pití, jo? Jenom prostě.
2: Ne, žádný motánice, nic.
3: Ano, tak to si myslím, že Boston s Amandou se vám tam budou kucí, hele, hodit do toho, jo? Tak.
2: Děkuju moc.
3: Taky.
2: Super.
3: Čau, ahoj.
2: A dobrou noc, čau. Měj se, čau.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: No, ahoj, Méďa.
2: Jo, já jsem ti rozuměl chvilku Naďa, ale pak jsem si říkal, že říkáš Méďa,
1: víš? Méďa, já jsem se trošku... Já sedím venku, víš, tak je to blbě slyšet.
2: Hele, tak to jsme, jako naplňujeme kvantovou fyziku jako dokonale, že ty sedíš venku, já stojím vevnitř a tím pádem je kvantová nejenom fyzika, ale i mechanika jako braná za bernou minci v tomhletom případě, jo.
1: Jasně.
2: Teď už jenom vybrat nějakou muziku a je to z krku.
1: No, já bych měl nápad Sepulturu.
2: Sepulturu? Takhle, když je suchý listí, jo? No. Teďko, jak tam, ty dva kluci, jak tam sedí v tom lehkém pivovaru, tak, ale jo, jako takhle, kde jindy si na beatu zahrát Sepulturu, než když je takhle sobotní roková pípa. Tak pojďme sepulturovat, no, věřím tomu, že spousta beatáků si pošmákne díky tobě teďko, co?
1: Jo, tak to jsem rád.
2: Tak děkuju, čau, ahoj.
1: Čau, ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: No, my jsme pěkně zpřísnili hru touhle Sepulturou, která teď na vaše přání dohrála v éteru Rádia Beat 3 sobotní pípě, kdy vy poroučíte a já vám plním vaše rozkazy. Teď bych to udělal velmi jednoduše, protože zpráv, SMSek a dokonce i přes aplikaci o tom, abych zahrál něco od Jiřího Schillingera, což je standardní večerní jakoby přání vaše, tak ze zkušenosti už to člověk ví, tak Jiřího Schillingera si teď dáme, Brunclík ho chce zahrát, taky Klárka s Tomanem. Standa posílá žádost o Jiřího Schillingera. Zahraj od Jirky Schillingera píseň Kartágo, díky. Václav, to je zpráva, kterou mám teď před sebou otevřenou. Takže pro všechny, kdo dneska chtěli Jirku Schillingera večer, tak posílám Kartágo.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, Bevoďáku. Tady Peter, prosím tě, mal jsme vybil telefon, my už voláme asi 2 hodiny, nemůžu se dovolat.
2: To víš, je to těžký, no, ale ono spousta lidí telefonuje, Peter, víte.
1: No jasný,
2: ty se nemůžeš dovolat, já mám úplně vytáhnou ruku.

0: Ordinary man.
1: Jasně.
0: No, tak to jo.
1: Ale takže teď, už víme.
0: A teďko pozor, já, jo, teďko musíme se dohodnout, buď to tu Metalliku, anebo Ordinary Man od toho Ozzyho, protože jako už z tebe vypadly jako dvě věci.
1: Tak já vím, ale já nevím, jakou můžeš zahrát.
0: Ne, je to
1: zahrát
0: na tobě.
1: Že Metallica byla.
0: Ty jsi to nepochopil, ty rozhoduješ, ne já.
1: Jo, jo? Takhle.
0: Ty, no.
1: Tak nám dej tu Metalliku.
0: Vidíš,
1: ale Metalliku dáme.
0: Jsme ztratili takové slovo Ozzym a nakonec to bude Metallica. No a od Metalliky, kterou tedy vypleš teda.
1: Vyplaš, jasný.
0: Dobře, vyplašenka. No, chlapci, veselý večer a krásné ráno vám přeju dopředu.
1: Jasně, teda, jo? A tobě taky, mějte krásně.
0: Díky, čau, čau.
1: Ahoj.

0: na Rádiu Beat.
1: Ahoj, Petře, já tě zdravím, tady Arta z Mojelnice.
2: Nazdar!
1: Konečně jsem se dovolala.
2: To je dobře, hele, já ti jenom chci říct, že tím, jak přibývá čas a tím, jak je víc pozdě a pozdě, tak to začíná housnout, ta muzika, jo?
1: Aha. Chci říct.
2: No, tak jsem zvědavej, s čím jako přicházíš ty z Mojelnice právě?
1: No, bylo by to od Guns N' Roses, Don't Cry.
2: No, to by šlo, to se nám docela hodí. My jsme hráli teďko Sepulturu, člověče, Metalliku docela jako by svižnou. Takže no. Don't Cry od Guns N' Roses, myslím si, že nám jako sklidní malinko hormon.
1: Ano,
2: jo?
1: Ano. No, ano.
2: Což ty nepotřebuješ, co tak jako slyším? Nějak jako
1: nepotřebuji sklidit hormon.
2: Samozřejmě. Komu pošleme Guns N' Roses?
1: No tak bylo by to pro mě, pro Honzika, který tě psal a který skvěle to hrál, pro tebe.
2: Děkuju.
1: A pro našeho pejska Verunku.
2: No výborně, Fenečka, Verunka, ano. No, tak panečko. Co pak je to za rasu pejsek?
1: No Yorkshire.
2: Je, tak to by naše malina, tedy maliňák a dobrman, to by si s ním hráli s Yorkshirem asi 3 vteřiny. No, hele, hezký večer, bavte se.
1: Tobě taky.
2: Zatím, čau, ahoj.
1: Čau, ahoj.

0: na rádiu být.
1: Dobrý den, dobrý večer spíš.
2: Dobrý večer.
1: Myslíte, že byste mě dokázali zahrát pro moji milovanou manželku Gabinku od Harley Trávu?
2: No, myslím si, že by to neměl být problém. Takhle.
1: Ježíš, tak to vy jste byli skvělí.
2: No, hele, zadarmo, to je naše oblíbená cena. Dáme ti tam Harley a ty budeš spokojený. Jak jsi říkal, že se jmenuje manželka? Gábina, promiň.
1: Gábina.
2: Už jsem si vzpomněl. Já jako Plzeňák, jak jsem mohl zapomenout, takový krásný, křestný ženský jméno Gábina. Tak Gábině a tobě posíláme z beatu tedle kluky Harleyovi. Jo, děkuju. Čau, ahoj.
1: Tak děkuju moc krát.
0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
3: Ahoj, Vejvoďáku, nazdar.
2: Nazdar.
3: Ale prosím tě, rád bych tě něco od ministry od Boba Dylana.
2: Já to tady mám od Boba Dylana a myslím si, že rozdíl mezi Bobem Dylanem a ministry je minimální. Ale že to ani nepozná, že to je od toho Boba Dylana. Co?
3: Určitě ne, tyhle, je to super, tyhle, já jsem rád.
2: Ano, není tam, jako řekl bych, že ministry nepoužívají tolik foukací harmoniky jako Bob Dylan ve svých písních, ale v podstatě je to jedna ta samá muzika, je to prostě rock and roll, ať ministry nebo Bob Dylan, ale co?
3: Určitě, tyhle.
2: Navíc,
3: určitě.
2: Navíc už je tolik hodin, že můžeme mlejt, co chceme. Já bych se toho nebál a i když chceš ministry, dáme Boba Dylana. Jo, bez strachu.
3: Díky, moc super. Doufám, že se třeba uvidíme 21. dubna ve fóru na ministry a třeba nám zahrajou
2: tu od Boba Dylana, Lay Delay. Ano, přesně.
3: Tak.
2: Ano.
3: A měl tu ten týden narozeniny, tak to bude úplně paráda.
2: Když říkáš tu ten týden, odkud telefonuješ?
3: No, Plzeňsko, to je právě tuten.
2: Tuten, no přesně, no. Já jsem si říkal, že nebudeš od někač od Opavy. Tak děkuju.
3: Ne.
2: Hele, hezký večer, měj se, čau.
3: Díky, vejvoďáku, díky. Měj se krásně, ahoj.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, tady Eva Plzeň.
2: Nazdar, Evo, tak já bych...
1: Rádi to slyším takhle naživo, nejenom z rádia.
2: To si hodná, že to takhle říkáš. Já si tak říkám, na co bych tě tipnul, jo, Eva z Plzně, co by si tak jako chtěla zahrát, nebo nechat zahrát, a já bych tě tipoval na Motorhead, nebo...
1: No to ani náhodou.
2: Ježišmarja, no tak promiň, že se mě takhle jako vyděsil. Tak co bys teda chtěla, Evo?
1: Ne, v pohodě, prosím tě, já tě předám.
2: Jo ty, dobře, tak to bude na díl. Halo?
3: Ahoj, Jirka, Plzeň.
2: Nazdar, Jirko, taky si říkám, když Eva je z Plzně, že ty budeš taky z Plzně.
3: No, my jsme tady vedle sebe oba z Plzně.
2: Hele, tak ale... tebe bych tipnul na Alici, nebo se pletu?
3: Ne.
2: Ne? Tak
3: já využiju, nebo zneužiju to, že jsi tam ty, protože bych chtěl zahrát něco. Ne, King Crimson Epitaph, jo, by se mi líbilo. Jo?
2: Ano, takhle, King Crimson je to bratru trošku jako složitější, ale zase na druhou stranu, takhle před půlnocí skoro už, jo, to si pojďme říct.
3: A jednou za dva roky třeba.
2: Ano, že jo, že jo. No. Komu bys si chtěl King Crimson poslat, hele?
3: Jo. Komu? No, komu? Tak zaprvé ti děkuju, že jsi souhlasil. No a mně a Evě a všem, kterým se líbí takováhle zvláštní muzika.
2: Ano.
3: Ono totiž, tam je takový motiv, který se shoduje z jedné filmové písničky z filmu s Firákem Jako jed.
2: Ano,
3: jestli znáš.
2: Znám Jako jed, jasně.
3: A na konci zpívá nějaký Pavel Flynn, v podstatě zpívá jako Schellinger a tam ten ústřední motiv se vyskytuje z tohohle toho.
2: Jo,
3: je to
2: já
3: tak,
2: zase...
3: Je, buď je to náhoda, anebo...
2: Já zase znám film, ten se jmenuje Karate Tiger Moucha 2 a tam nikdo jako Erika Schellinger nespívá zase. Jo, vidíš, jak ten svět je různorodej, si říkám. Hele, pojďme, ať to stíhneme. Kim Crimson v éteru Rádia Beat je slavnost.
3: Bezva.
2: Tak si to pojďme užít. Děkuju, čau,
3: ahoj. Ahoj, měj se. Ahoj, čau.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Roková pípa. Na Rádiu Beat.
2: Tady Sláva Stibáková.
3: Nazdar, Slávo, udělej 6 kroků od rádia, ať nám to nechytá nějakou vazbu zbytečnou. Poslouchej, je to už hodně přebraný, jo? Už je hodně hodin, tak jsem zvědav, čím nás jako překvapíš, jaký bude tvůj výběr, jo? Protože už jsme zahráli, my jsme hráli i King Crimson a to už jako si myslím, že už je šáhnuto hodně dozadu, jo? Hodně dozadu, myslím jako do regálu toho archivu, jo? Takže teď jsme na tebe zvědaví.
2: No. Moje přání je úplně jednoduchý.
3: Ano.
2: Česká kapela Vitacit, no. a písnička Loď.
3: Ty bláho. Nenávidím tu hráz, co mezi nás stále staví. Jo?
2: No,
3: Miloš doležal. Ty bláho, kolik nám bylo? Já teda nevím, kolik tobě, ale mě.
2: Mě 18.
3: No, taky tak nějak, no. Já jsem 72. Co jsi ty?
2: První,
3: no tak to jsme tak zhruba stejně staří, kolegové, ano. Takže to jsme to zažili tenkrát úplně stejně.
2: Jo.
3: No, jsem rád za Loď, dáme si ji a, nebo chceš ještě někoho poslat, nebo?
2: No, dceři i synovi, oba dva milujou Vitacit starý.
3: Výborně, tak jo, tak děkuju, zatím, jo. Čau, ahoj.
2: Já taky, měj se, čau.

Tak Víťáci, z lodí od Vitacitu to tak akorát vyšlo na tu 23. na 11. hodinu večerní, tedy na 60 minutovku před půlnocí, kdy končí dnešní sobotní roková pípa. Něco málo muziky na vaše přání jsme zahráli, trošku jsme si i obzory rozšířili, tak doufám, že vás to bavilo. Můžete samozřejmě dál sedět, dál si dělat ty své věci a poslouchat Rádio Beat i po 23. hodině. Program pokračuje. Ode mne ještě jedna úplně poslední, taková poslední sobotní odvejvoďáka pro vás, pro Beaťáky. Jsou to Beatles a píseň mému srdci blízká, která se jmenuje I'm happy just to dance with you. Mějte se, uvidíme se a uslyšíme se v pondělí ráno v 9 při detektivce. A to jsem na vás vydavej.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

until the break of day. Let me see.

Černá. Nejenom Bílá, ale všechny barvy roku.